0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Šumavští starostové se o sanaci v parku dozví víc v příštím týdnu. To by ministerstvo životního prostředí mělo zástupce dotčených šumavských obcí seznámit s tím, jak se budou likvidovat toxické látky v Národním parku na Šumavě. V oblasti bývalého armádního prostoru Dobrá voda u Prášil na Klatovsku. Samotnou sanaci premiér Andrej Babiš zadal ministerstvu financí. To má navrhnout firmy, které provedou kontaminací jedů nalezených na Šumavě. Ministr životního prostředí Igor Červený v pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Minoritní akcionářkou společnosti je Klára Sovová, která za motoristy kandiduje na pražskou primátorku. Lysá hora v Beskydech potřebuje pitnou vodu. Klub českých turistů proto vyhlásil sbírku na pořízení hlubinného vrtu. Cílem je zajistit stabilní zdroj pitné vody pro Bezručovou chatu. Dosavadní pramen Zimný postupně ztrácí vydatnost. Voda se musí na Lysou horu dovážet v cisternách.
1: Na vybudování nového vrtu by chtěl klub turistů vybrat 1 000 000 korun. Sbírka je ale zatím na začátku. K dnešnímu dni dárci přispěli zhruba 10 000 korun. Hlubinný vrt by měl vzniknout v lokalitě na Větrech a nebude přínosem jen pro Bezručovu chatu. Díky němu se uvolní kapacita přetíženého pramene Zimný a voda tak bude moci zůstat v krajině. Bezručova chata byla na vrcholu Lysé hory otevřena v roce 1935. Bez stabilního zdroje vody není možné zajistit její plnohodnotný provoz. Eva Panošová, Rádio Impuls, Beskydy.
0: Státní zemědělský intervenční fond musí pokračovat v podpoře Agrofertu. I po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Ministr zemědělství Martin Šebestyán tvrdí, že ze strany Bruselu jde o prozatímní krok. Na definitivní rozhodnutí má půl roku. Podle Evropské komise nově zřízený fond nelze považovat za slepý a za odpovídající řešení situace. Vysoce postavený úředník Evropské komise se v dopise uvádí, že český premiér má kvůli nastavení fondu v Agrofertu stále osobní zájem z hospodářských a rodinných důvodů. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní a postoj komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá, jak řekl v úterý. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Bývalá papírna v centru Plzně se mění na bytovou čtvrť. Do 8 let tam má vzniknout 1500 bytů, z toho je 350 už hotových. Developer navíc v objektu u řeky Radbuzy obnoví 4 památkově chráněné objekty pro zázemí rezidentů. Budou v nich obchody, služby, ordinace, kanceláře i restaurace. Podle zástupce zhotovitele Patrika Nováka je snaha zahrnout víc než 100leté bloky zpátky do života Plzně.
2: My tu máme prostě škodovku a papírnu a pivovar. Tak pojďme to ukázat, pojďme říct, že se to vážíme, že s tím dá počítáme. A je důležité je zachránit těch objektů, najít jim život, protože bez toho života a bez té ekonomie by to taky nefungovalo.
0: Součástí čtvrti Nová papírna v Plzni bude i náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, které se má stát galerií umění ve

0: veřejném prostoru. Fotbalistům Slávie zbyly oči pro pláč. V úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v oslabení prohráli s Lens 2-3. Hosté přitom otočili stav až v nastavení. Oba góly Pražanů dal Šturm. Český tým se v oslabení dostal dvakrát do vedení, jenže po dvou inkasovaných gólech v nastavení přišel nakonec i Obot. Dalším soupeřem červenobílých v elitní evropské soutěži bude azerbajdžánský Sabah. V pátek během dne čekáme většinou deštivost s teplotami od 12 do 21 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prosí, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrnejch stran dá, že jen pro ní voní.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dej

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Paliva u benzinek v Česku jsou čím dál dražší. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou čekají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi. Česká vláda se k tomu zatím nechystá. Rostoucí ceny pohonných hmot se už v srpnu promítly do zvýšení inflace. Růst spotřebitelských cen potvrdil Český statistický úřad. Srpnovou inflaci naopak tlumily ceny potravin. Tento vliv se ale podle ekonomů brzy vyčerpá. Poskytovatele krizových linek trápí každoroční nejistota. V lednu většinou nevědí, s kolika penězi budou v následujících 12 měsících hospodařit. To je limituje v plánování organizace roku, pracovních sil a dalších nákladů. Ředitel neziskové organizace Elpida pro seniory Jiří Hrabě Rádiu Impuls řekl, že ideální by bylo, kdyby stát poskytovatelům pomoci dával finanční zálohu už v lednu.
2: V lednu poskytovatelé nevědí, jaký budou mít kontrakt na ten průběžný rok. Přitom tu službu musí poskytovat neustále. Vlastně nemají jí potom z čeho hradit. Ty krizoví interventi nemají jistotu, že budou za svou práci odměněni. Je špatně taky z toho důvodu, že je jednoletý, čili vy nemáte výhled na to, zda tu službu můžete poskytovat i v následujícím roce.
1: Nejlepším řešením by proto bylo víceleté financování. Volá po něm i Asociace pracovišť linek důvěry. Sbírka Paměť národa otevřela veřejnosti svůj archiv v textové podobě. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu na 30 000 hodin nahrávek. V archivu je možné hledat prostřednictvím AI asistenta. Systém hledá klíčová slova, ale pracuje i s kontextem. Jak upozorňuje nezisková organizace Postbellum, která sbírku spravuje, tento nástroj pomůže studentům, historikům, učitelům i novinářům. Organizace chce poskytnout zdarma široké veřejnosti autentickou zkušenost z dob totalitních režimů. Postbellum a Paměť národa slaví 25 let. Sbírka je od roku 2008 dostupná online. Dokumentaristé zaznamenali už víc než 10 000 svědectví válečných veteránů, vězňů nacismu a komunismu, disidentů, ale i agentů STB. $1,000 pro každého dospělého Američana, pokud republikáni v listopadu ovládnou kongres. To je nejnovější předvolební slib prezidenta Donalda Trumpa. V přepočtu jde o víc než 100 000 korun. Experti i veřejnost mluví jasně, je to nereálné a nelegální.
3: Takzvaná Trumpova dividenda by americkou pokladnu vyšla na více než $1 billion. Bílý dům argumentuje tím, že by se výplata financovala z dovozních poplatků a cel. Ekonomové ale varují před drtivým dopadem na státní deficit. Trump navíc dodal podmínku. Lidé by peníze museli utratit výhradně na americkém území. Kritici z řad demokratů i právníků upozorňují, že taková nabídka hraničí s nezákonností.

0: Kupováním voličských hlasů. Volby do kongresu proběhnou za necelé 2 měsíce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Slavističtí fotbalisté sahali po vítězství v Lize mistrů. V nastavení svého úvodního utkání základní fáze letošního ročníku ale nakonec padli. Ještě na začátku nastavení nad RC Lens vedli 2-1, nakonec ale prohráli 2-3. Zásadní chybu před třetí brankou udělal střídající Chorý, který před vlastním pokutovým územím přihrál míč přímo soupeři. Pátek bude převážně zatažený, většinou s občasným deštěm. Na východě přestane pršet až večer. Naměříme teploty od 12 do 21 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, mi už

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojují.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Šumavští starostové se o sanaci v parku dozví víc v příštím týdnu. To by ministerstvo životního prostředí mělo zástupce do

0: klub českých turistů proto vyhlásil sbírku na pořízení hlubinného vrtu. Cílem je zajistit stabilní zdroj pitné vody pro Bezručovu chatu. Dosavadní pramen Zimný postupně ztrácí vydatnost. Voda se musí na Lysou horu dovážet v cisternách.
1: Na vybudování nového vrtu by chtěl klub turistů vybrat 1 000 000 korun. Sbírka je ale zatím na začátku. K dnešnímu dni dárci přispěli zhruba 10 000 korun. Hlubinný vrt by měl vzniknout v lokalitě na Větrech a nebude přínosem jen pro Bezručovu chatu. Díky němu se uvolní kapacita přetíženého pramene Zimný a voda tak bude moci zůstat v krajině. Bezručova chata byla na vrcholu Lysé hory otevřena v roce 1935. Bez stabilního zdroje vody není možné zajistit její plnohodnotný provoz. Eva Panošová, Rádio Impuls, Beskydy.
0: Státní zemědělský intervenční fond musí pokračovat v podpoře Agrofertu. I po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, ministr zemědělství Martin Šebestyán tvrdí, že ze strany Bruselu jde o prozatímní krok. Na definitivní rozhodnutí má půl roku. Podle Evropské komise nově zřízený fond nelze považovat za slepý a za odpovídající řešení situace. Vysoce postavený úředník Evropské komise se v dopise uvádí, že český premiér má kvůli nastavení fondu v Agrofertu stále osobní zájem z hospodářských a rodinných důvodů. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní a postoj komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá, jak řekl v úterý. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Bývalá papírna v centru Plzně se mění na bytovou čtvrť. Do 8 let tam má vzniknout 1500 bytů, z toho je 350 už hotových. Developer navíc v objektu u řeky Radbuzy obnoví 4 památkově chráněné objekty pro zázemí rezidentů. Budou v nich obchody, služby, ordinace, kanceláře i restaurace. Podle zástupce zhotovitele Patrika Nováka je snaha zahrnout víc než stoleté bloky zpátky do života Plzně.
2: My tu máme prostě škodovku a papírnu a pivovar. Tak pojďme to ukázat, pojďme říct, že se to vážíme, že s tím dá počítáme. A důležité je zachránit těch objektů, najít jim život, protože bez toho života a bez té ekonomie by to taky nefungovalo.
0: Součástí čtvrti Nová papírna v Plzni bude i náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, které se má stát galerií umění ve veřejném prostoru. Fotbalistům Slávie zbyly oči pro pláč. V úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v oslabení prohráli s Lens 2-3. Hosté přitom otočili stav až v nastavení. Oba góly Pražanů dal Šturm. Český tým se v oslabení dostal 2x do vedení, jenže po 2 inkasovaných gólech v nastavení přišel nakonec i Obot. Dalším soupeřem červenobílých v elitní evropské soutěži bude azerbajdžánský Sabah. V pátek během dne čekáme většinou deštivo s teplotami od 12 do 21 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Například východ slunce a vítr ve větví. Písem tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: A nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoní. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoní. Nedráždi mě.
1: Nemám. Nemám.

0: řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Oh, shit!

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Český impuls. Zprávy v pět.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Paliva u benzinek v Česku jsou čím dál dražší. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou čekají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi. Česká vláda se k tomu zatím nechystá. Rostoucí ceny pohonných hmot se už v srpnu promítly do zvýšení inflace. Růst spotřebitelských cen potvrdil Český statistický úřad. Srpnovou inflaci naopak tlumily ceny potravin. Tento vliv se ale podle ekonomů brzy vyčerpá. Poskytovatele krizových linek trápí každoroční nejistota. V lednu většinou nevědí, s kolika penězi budou v následujících 12 měsících hospodařit. To je limituje v plánování organizace roku, pracovních sil a dalších nákladů. Ředitel neziskové organizace Elpida pro seniory Jiří Hrabě Rádiu Impuls řekl, že ideální by bylo, kdyby stát poskytovatelům pomoci dával finanční zálohu už v lednu.
2: V lednu poskytovatel nevědí, jaký budou mít kontrakt na ten průběžný rok. Přitom tu službu musí poskytovat neustále. Vlastně nemají jí potom z čeho hradit. Ty krizoví interventi nemají jistotu, že budou za svou práci odměněni. Je špatně taky z toho důvodu, že je jednoletý, čili vy nemáte výhled na to,

0: Postbellum, která sbírku spravuje. Tento nástroj pomůže studentům, historikům, učitelům i novinářům. Organizace chce poskytnout zdarma široké veřejnosti autentickou zkušenost z dob totalitních režimů. Postbellum a Paměť národa slaví 25 let. Sbírka je od roku 2008 dostupná online. Dokumentaristé zaznamenali už víc než 10 000 svědectví válečných veteránů, vězňů nacismu a komunismu, disidentů, ale i agentů STB. $1000 pro každého dospělého Američana, pokud republikáni v listopadu ovládnou kongres. To je nejnovější předvolební slib prezidenta Donalda Trumpa. V přepočtu jde o víc než 100 000 korun. Experti i veřejnost mluví jasně, je to nereálné a nelegální.
1: Takzvaná Trumpova dividenda by americkou pokladnu vyšla na více než $1 billion. Bílý dům argumentuje tím, že by se výplata financovala z dovozních poplatků a cel. Ekonomové ale varují před drtivým dopadem na státní deficit. Trump navíc dodal podmínku. Lidé by peníze museli utratit výhradně na americkém území. Kritici z řad demokratů i právníků upozorňují, že taková nabídka hraničí s nezákonným kupováním voličských hlasů. Volby do kongresu proběhnou za necelé 2 měsíce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Slavističtí fotbalisté sahali po vítězství v Lize mistrů. V nastavení svého úvodního utkání základní fáze letošního ročníku ale nakonec padli. Ještě na začátku nastavení nad RC Lens vedli 2-1, nakonec ale prohráli 2-3. Zásadní chybu před třetí brankou udělal střídající Chorý, který před vlastním pokutovým územím přihrál míč přímo soupeři. Pátek bude převážně zatažený, většinou s občasným deštěm. Na východě přestane pršet až večer. Naměříme teploty od 12 do 21 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

dneska pozadu. Každého dne po šichtě tráví volno na lichtě. Napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju,

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jste připravena, slečno?
1: Ano, maestro.
0: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

vaše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Šumavští starostové se o sanaci v parku dozví víc v příštím týdnu. To by ministerstvo životního prostředí mělo zástupce dotčených šumavských obcí seznámit s tím, jak se budou likvidovat toxické látky v Národním parku na Šumavě. V oblasti bývalého armádního prostoru Dobrá voda u Prášil na Klatovsku. Samotnou sanaci premiér Andrej Babiš zadal ministerstvu financí. To má navrhnout firmy, které provedou dekontaminací jedů nalezených na Šumavě. Ministr životního prostředí Igor Červený v pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Minoritní akcionářkou společnosti je Klára Sovová, která za motoristy kandiduje na pražskou primátorku. Lysá hora v Beskydech potřebuje pitnou vodu. Klub českých turistů proto vyhlásil sbírku na pořízení hlubinného vrtu. Cílem je zajistit stabilní zdroj pitné vody pro Bezručovou chatu. Dosavadní pramen zimný postupně ztrácí vydatnost. Voda se musí na Lysou horu dovážet v cisternách.
2: Na vybudování nového vrtu by chtěl klub turistů vybrat 1 000 000 korun. Sbírka je ale zatím na začátku. K dnešnímu dni dárci přispěli zhruba 10 000 korun. Hlubinný vrt by měl vzniknout v lokalitě na Větrech a nebude přínosem jen pro Bezručovu chatu. Díky němu se uvolní kapacita přetíženého pramene zimný a voda tak bude moci zůstat v krajině. Bezručova chata byla na vrcholu Lysé hory otevřena v roce 1935. Bez stabilního zdroje vody není možné zajistit její plnohodnotný provoz. Eva Panošová, Rádio Impuls, Beskydy.
1: Státní zemědělský intervenční fond musí pokračovat v podpoře Agrofertu. I po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, ministr zemědělství Martin Šebestyán tvrdí, že ze strany Bruselu jde o prozatímní krok. Na definitivní rozhodnutí má půl roku. Podle Evropské komise nově zřízený fond nelze považovat za slepý a za odpovídající řešení situace. Vysoce postavený úředník Evropské komise se v dopise uvádí, že český premiér má kvůli nastavení fondu

0: Budou v nich obchody, služby, ordinace, kanceláře i restaurace. Podle zástupce zhotovitele Patrika Nováka je snaha zahrnout víc než stoleté bloky zpátky do života Plzně.
1: My tu máme prostě škodovku a papírnu a pivovar. Tak pojďme to ukázat, pojďme říct, že se to vážíme, že s tím dál počítáme. A je důležité zachránit těch objektů, najít jim život, protože bez toho života a bez té ekonomie by to taky nefungovalo.
0: Součástí čtvrti Nová papírna v Plzni bude i náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, které se má stát galerií umění ve veřejném prostoru. Fotbalistům Slávie zbyly oči pro pláč. V úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v oslabení prohráli Slens 2-3. Hosté přitom otočili stav až v nastavení. Oba góly Pražanů dal Šturm. Český tým se v oslabení dostal dvakrát do vedení, jenže po dvou inkasovaných gólech v nastavení přišel nakonec i Obot. Dalším soupeřem červenobílých v elitní evropské soutěži bude azerbajdžánský Sabah. V pátek během dne čekáme většinou deštivo s teplotami od 12 do 21 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Před malou chvílí odbyla 6. hodina. Adam Kořica přeje poklidné a ničím nerušené páteční ráno 11. září a muzika let 60. až 80. je opět nachystaná. Petr Kotval, písnička Kde kdo jde dál.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Byl jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starej voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, přikruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič trej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi.
1: Posloucháte český Empolos Radio pro radost ze života. Máme po šesté, páteční ráno, 11. září, za malou chvíli písnička Růže kvetou dál ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Zpívat bude Helena Vondráčková.
2: Dnes na českém Impulzu.
1: Náš cestovatel Jirka Kolbaba nám představí nejkrásnější pláže Kalifornie, a to o půl druhé. Když se herec jmenuje Prédel, čeká ho těžký život. Víc prozradí Pavel Landovský. V pořadu smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní páteční hudební dvojce nabídne písničky, ke kterým napsal slova textař Pavel Kopta. Více si řekneme po půl sedmé. Teď už naše letní kino a v něm Helena Vondráčková.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Český impuls, dobré ráno, pátek 11. září, přeji pohodové vstávání do 6:30. Petr Novák, skupina Flamengo, písnička Náhrobní kámen z filmu Rebelové. My jsme aktivní na Facebooku, určitě už jste viděli, slyšeli o naší stránce, tu najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. My tam stále hledáme nové příznivce, nové přátele našeho rádia a hlavně fanoušky muziky let 60. až 80. Pokud si přidáte naši stránku mezi vaše oblíbené, dáte nám takový ten like, tlačítko To se mi líbí, tak se vám ty naše příspěvky budou zobrazovat na té vaši zdi, vy je můžete komentovat, některé z vašich reakcí se dostanou do našeho éteru. Ještě opakuju adresu www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Vít, to se vyplatí.
7: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno. Po půl sedmé se české muziky let 60. až 80. můžeme těšit na Vítězslava Vávru. Také nám zahraje skupina Olympic, zaspívá Petr Janda. Ze všeho nejdřív Marie Rotrová, nahrávka Večerem zíčkaná. Teď už ale rychlý přehled zpráv v podání naší redakce.
1: Hezké ráno. Na italském letišti v Miláně hořelo v letadle směřujícím do Prahy. Společnost Bochemie v Bohumíně na Karvinsku chystá výrobu chemikálie pro rakety a výbušniny. Sbírka Paměť národa převedla s pomocí AI do textové podoby 30 000 hodin svědectví z dob totality. Ukrajinský dronový útok způsobil požár v logistickém centru ruského internetového prodejce Ozon v Saratově. A fotbalisté pražské Slávie v oslabení proti francouzskému Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. A dnes bude převážně zataženo, místy bude pršet, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pátek 11. září, máme po půl sedmé. Pavel Kopta by dnes oslavil 96. narozeniny. My na tohoto textaře let 60. až 80. společně zapomínáme. Čekají nás písničky, které právě otextoval Pavel Kopta. Jedná se o velehit Petry Černocké, skladba Saxana. No a pak nás také nemine další filmová muzika. Pane, vy jste vdova ze stejnojmenného snímku. Zpívat bude Petr Spálený. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: zvat hvězdy.
1: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno. Do sedmé ještě určitě Dalibor Janda, skladba Padá hvězda. 734-787-981, to je číslo k nám. Vy nám můžete napsat na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Mě zajímá, do jakého pátečního rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou. Pokud mi napíšete, můžete si společně se mnou zavysílat tady na rádiu Český Impuls. Já se těším na naši spolupráci.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Pěkné ráno. V letadle směřujícím z Itálie do Prahy vypukl požár. Incident se na milánském letišti Malpensa odehrál ve chvíli, kdy letadlo rolovalo po dráze. Na palubě bylo 146 cestujících. Ti se okamžitě evakuovali pomocí nouzových skluzavek. Při požáru se nikdo vážně nezranil. Pouze dvě osoby utrpěly drobná poranění při evakuaci. Milánské letiště přijalo veškerá bezpečnostní opatření. Dočasně omezilo provoz. Podle italských médií byla příčinou požáru pravděpodobně powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Podpora Agrofertu pokračuje. Státní zemědělský intervenční fond ji nemohl po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmu premiéra Babiše zastavit. Ministr zemědělství Martin Šebestián tvrdí, že ze strany Bruselu jde o prozatímní krok. Na definitivní rozhodnutí dojde do půl roku. V Plzni u řeky Radbuzy poblíž centra vyrůstá nová čtvrť. V nové papírně vznikne do 8 let 1500 bytů, 350 je už hotových. Developer toho ale chystá ještě o něco víc.
4: V památkově chráněných objektech v areálu bývalé papírny budou obchody, služby, ordinace, restaurace a třeba také hudební klub. Součástí nové čtvrti bude náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, kde bude možné pořádat akce a stane se galerií umění ve veřejném prostoru. Developer každý rok začíná jednu etapu bytových domů, zájem je velký. Na obou stranách řeky Radbuzy vznikne i nová náplavka. Klára Fajstová, Plzeň.
3: Čekání na výhru v Lize mistrů dál trvá. Pražská Slavia v prvním kole sahla po třech bodech. Pražanům ale nestačily ani dva góly Daniela Šturma. Po infarktovém závěru padli v oslabení s francouzským Lens 2-3. V pohárech úřadující český mistr nevyhrál po 16. za sebou. Čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů trvá od roku 2007. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí v Baku proti nováčkovi soutěže Sabahu. A dnes bude zpočátku zataženo, na jihovýchodě bude deštivo. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině. Martino, děkujeme za zprávy. Páteční ráno, 11. září. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali.

0: Za 4 minuty, 7:45, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 11. září, za malou chvíli naše letní kino, písnička z filmu Slunce, seno a pár facek, skladba Hladně v podání Michala Penka. Vy už se samozřejmě činíte, i co se vysílání se mnou týče, posíláte už zprávy ohledně počasí, a to na číslo 734-787-981. Z Kraslic nás takhle po ránu zdraví paní Helča, která hlásí 9 stupňů 14, má na teploměru pan Zbyněk, který ze Štúrova hlásí zataženo. Hezké ráno od Řípu z Mětěše přeje paní Dáša, která hlásí 10 stupňů a zataženo. Moc děkuji za spolupráci, samozřejmě se těším i na vaše další zprávy, můžete napsat na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Pátek, nemůžu vás samozřejmě ochudit o naši impulzovic krabičku. Máme v ní bláznovou kolébavku v podání Pavla Lidoviče a více prozradí zpěvák Petr Janda po 7:30. Kolega Saša Hemala se chystá své televizní tipy, které snímky, filmy, seriály, pořady si nesmíme nechat ujít, uslyšíme o 12:30. No a když jsme u toho světa televize, filmů, zábavy, tak dnešní ranní téma bude právě o filmech. Bára Basiková, fenomenální zpěvačka, dorazí ke kolegům Rádia Impuls, do Rádia Impuls, a právě Rádio Impuls je mediálním partnerem časozběrného dokumentu Heleny Třeštíkové Bára Basiková, který mapuje 50 let jejího života a už 17. září vstoupí do kin tento snímek, takže vy si určitě na něj můžete zajít. No a nás to přivedlo k myšlence, že dnešní ranní téma bude o filmech. Mě zajímá, co je film vašeho života, který český film je pro vás absolutní klasikou, jaký snímek můžete vidět 10krát klidně za rok a pořád se na něj těšíte. 604-111-211, to je číslo k nám, vaše první reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut, máme za 2 minuty 7:45 a teď už letní kino, ve kterém zpívá Michal Penk. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Dobré ráno, pátek 11. září, doufám, že máte fajn vstup do nového dne. Blíží se nám 7:30, kolegyně Martina Kroa chystá pro nás nejnovější zprávy. Do té doby ještě určitě muzika let 60. až 80. a také ranní téma. My se dnes budeme bavit o filmech, zazpomínáme na ty nejlepší snímky. Zajímá mě, co je film vašeho života, film, který si pamatujete dodnes a můžete ho vidět klidně znovu a znovu. Máte nějaký snímek, který jste za život viděli 10krát a stejně se na něj pokaždé podíváte, u kterého filmu znáte celé scény nebo hlášky na paměť, je nějaký film, se kterým máte spojené konkrétní období života, člověka nebo vzpomínku, a který český film je pro vás absolutní klasikou?
1: Můj nejoblíbenější film je Forrest Gump.
2: Film S čerty nejsou žerty.
0: Spadlo ti to a svítr, samozřejmě S čerty nejsou žerty. Miluju tuhletu pohádku a vždycky se na ní těším na Vánoce. Ono, já vždycky říkám, že ty Vánoce a pohádky, že už to tak za mě úplně nejde ruku v ruce, protože dneska, jak máme ty různé streamovací platformy, tak si tu pohádku můžete pustit vlastně kdykoliv a nemusíte na ní čekat celý rok. Ale je pravdou, že S čerty nejsou žerty, tak na tuhletu pohádku si vždycky rád počkám právě na Vánoce a dokresluje mi to nějak celou tu vánoční atmosféru. Co vy a absolutní česká filmová klasika, co je film vašeho života, stále můžete volat. My se těšíme na vaše reakce. 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už muzika let 60. až 80. Přeji hezké páteční ráno.
3: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivní. Slet. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Pět minut po půl osmé, přeji hezké ráno, Český Impuls, 11. září, za malou chvíli Petr Kotwald, písnička Satelit. 10 stupňů a déšť od ranních hodin nám hlásí paní Vlaďka Zimnice. Paní Vlaďko, pozdravujeme, hezké ač deštivé ráno i vám. Zajímá mě nadále, do jakého rána jste se probudili, číslo k nám je 734-787-981. Teď už kolegyně Martina Kroá a nejnovější zprávy. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. V odlehlejších regionech by mohly podle ministra zdravotnictví Vojtěcha působit mobilní ordinace zubních lékařů. Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání pyrotechniky z 20 na 35. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Při nehodě zájezdového autobusu z Nizozemí na východě Švýcarska zemřelo vícero lidí. A fotbalisté pražské Slávie v oslabení neudrželi náskok a do Ligy mistrů vstoupili prohrou 2-3 s francouzským Lens. A dnešek bude převážně zatažený, na jeho východě zaprší, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Alita jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: po 7:45 přeji hezké ráno. Pátek 11. září na řadě je tady na Rádiu Český Impuls naše Impulzovic krabička. Máme v ní Pavla Lidoviče, písničku Bláznova ukolébavka. No a s touto skladbou má možná co dočinění i Petr Janda ze skupiny Olympic, kterého slyšíme právě teď za 10 minut 8.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Máš má ovečko dávno spát, neboli Bláznova ukolébavka je hezká písnička ze začátku 70. let. Ale dá se hrát pořád, skoro zvědověla a vůbec mě nepřekvapí, když ji u někoho slyším jako vyzvánění v mobilu. Už si to zase tak nepamatuju, ale něco mi říká, že jsem snad dokonce do téhle písničky nahrál kytaru. Zvláštní, že ji naspíval poměrně neznámý Pavel Lidovič. Všichni si většinou trefujou do Petra Nováka.

0: Dobré ráno, pátek 11. září, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou za malou chvíli písničky let 60. až 80. Ke kolegům do rádia Impuls dorazí dnes ráno Bára Basiková, rádio Impuls, naše mateřská stanice, je mediálním partnerem časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové Bára Basiková, který mapuje 50 let jejího života a už 17. září vstoupí do kin. No a když jsme u těch životních příběhů, které stojí za to sledovat na velkém plátně, tak jsme se rozhodli, že si to dnešní ranní páteční téma uděláme filmové. Mě zajímá, co je film vašeho života, film, který si pamatujete dodnes a můžete ho vidět klidně znovu a znovu. Máte nějaký snímek, který jste za život viděli 10krát a stejně se na něj vždycky těšíte, u kterého filmu znáte celé scény nebo hlášky na spaměť? Je nějaký film, se kterým máte spojené konkrétní období života člověka nebo vzpomínku a který český film je pro vás absolutní klasikou?
1: Já mám oblíbené 3 filmy. Je to Město andělů, pak je to PS Miluji tě a Noci v Rodonte. Jsou to 3 krásné a strašně smutné filmy.
2: Zdravím, samozřejmě musí být Popelka. Ta je tak oblíbená, že znám celé fráze a děti už mi nadávají, že se se mnou na to nebudu dívat, když to furt říkám dopředu.
3: Povídám ti, pojď dolů.
4: Povídám ti, pojď nahoru.
3: A co tobě je? Tobě nemám koupit ve městě nic.
5: Tak mi třeba přivez to, co ti cestou cvrnkne do nosu.
0: Když jsme byli u té Popelky, tak jsem si jako dovolil nabídnout menší ukázku z naší rádiové zahrádky. Jo? Přeji hezké ráno, pátek 11. září a mě nadále zajímá, co je film vašeho života. 6411211 je číslo k nám a teď už pouštím další hity let 60. až 80.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: A raz, dva, tři, 4,21.
12: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
13: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
14: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Jo, Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Nebezpečné železniční přejezdy ohlídají kamery. Zbytečné riskování řidičů při přejezdu kolejí způsobilo letos řadu vážných nehod, při kterých motoristé zemřeli a přes 40 se jich zranilo. Správa železnic proto umístí kamery na přibližně 40 místech a v Česku je přejezdů téměř 7,5 tisíce. 3 tisíce mají jen výstražné kříže, další 4 tisíce světelnou signalizaci, z toho polovina i závory. Kamery zaznamenávají spuštění výstrahy i průjezd vozidla. Díky umělé inteligenci fungují i zamlhy a sněžení. Za vjezd na červenou nebo projetí mezi závorami hrozí 6 trestných bodů a pokuta 5000 korun. Při nehodě se zraněním zákon stanoví zákaz řízení až na 18 měsíců. Spojené státy americké si připomínají čtvrtstoletí od teroristických útoků. Na místech tragédie v New Yorku u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Pozůstalí budou číst jména obětí, následovat bude tichá vzpomínka na chvíle útoku a také na lidi, kteří zemřeli v následujících letech v důsledku zdravotních problémů jim způsobených. Mostecké UFO čeká oprava, tak místní říkají rozpadlé plastice v parku Střed. Restaurátorské práce začnou tento měsíc. Socha se během prázdnin rozlomila kvůli degradaci materiálu.
2: Kolem plastiky je teď plot. Podkrušnohorské město zažívá podobný příběh jako pražský Barrandovský most. Rozdíl je jen v tom, že tady se dá dílo stejného autora, tedy sochaře Josefa Klimeše, 100% zachránit. Restaurátoři přitom nechtějí

0: českého Lanz druhou brankou odpověděl červeno-bílý Daniel Šturm. Nadějné vedení ale skončilo v nastavení, kdy domácí inkasovali dvě branky. Slavističtí čekají na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů dlouhých 20 zápasů od roku 2007. Další šanci zlomit negativní bilanci budou mít 13. října v Baku proti nováčkovi soutěže Sabahu. A dnes bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě může občasně pršet. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroha.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 5 minut po 8 hodině, zdraví vás Adam Kuřica, přeji hezké a ničím nerušené páteční ráno, 11. září, svátek dnes slaví dámy se jménem Denisa, pánové se jménem Denis, přejeme vše nejlepší a teď už muzika let 60. až 80. Duet Červenám pro všechny Denisy a Denisy, i takhle se to dá říci, Iveta Bartošová, Petr Sepeši, dobré ráno s rádiem Český impuls.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Já stále sbírám textové zprávy ohledně vašeho počasí, a to na čísle 734-787-981. Můžete napsat buď to klasickou SMSku, a nebo klidně pošlete zprávu na náš WhatsApp, jako to udělala například paní Eva z Neratovic, která hlásí 11 stupňů zataženo. Dále koukám, že nás z Kamenice zdraví pan Jirka, který nás poslouchá v autě, zataženo taky 11 stupňů. A pak se nám také ozval pan Václav, který hlásí se nám z Kamenice nad Lipou, kde je 10 stupňů a zataženo. Tak hezké ráno i všem zmiňovaným, moc děkuju za spolupráci, a my pokračujeme v muzice let 60. až 80. za malou chvíli. Ladislav Štajdl, písnička Jsou dny, kdy svítá, o něco dřív ze seriálu Zkoušky z dospělosti.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Budeme samozřejmě pokračovat v muzice let 60. až 80. Také se můžeme těšit na naší další hudební dvojici, která nás přenese do roku 1987. Více prozradím po půl deváté. Večerní program našeho rádia se ponese ve znamení country, folku a tramské muziky. Pokud se rádi zaposloucháte do těchto hudebních žánrů, určitě si Rádio Český Impuls nalaďte i po 19. hodině. Na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, jaký bude váš víkend, ale budeme rádi, když nám to napíšete pomocí tří slov. Takže váš víkend vystižen třemi slovy. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. 8:45 a teď už letní kino. Ladislav Štajdl, písnička Jsou dny, kdy svítá, o něco dřív ze seriálu Zkoušky z dospělosti. Přeji hezké ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, blíží se 8:30, kolegyně Martina Krová kompletuje zprávy, které uslyšíme za pár minut. V ranním tématu se bavíme o tom, co je film vašeho života, snímek, který si pamatujete dodnes a můžete ho vidět klidně znovu a znovu, stejně se na něj pokaždé těšíte, znovu podíváte, u kterého filmu znáte celé scény nebo hlášky na spaměť, je nějaký film, se kterým máte spojené konkrétní období života, člověka nebo vzpomínku a který český film je pro vás absolutní zlatou klasikou.
1: Nejlepší film? No to je přece Periskop nahoru a dolů.
2: Můj nejoblíbenější film je Co pak je to za vojáka?
3: Pokud je voženský,
4: mají dvě nohy, hlavu plnou pitomých nápadů a různý jiný ústroj, který má splnout každého normálního chlapa.
5: Já bych ženská, potkat sám sebe, poslal bych se z fleku k vodě.
0: Vohýna Koubu samozřejmě také umíme. Já jsem rád, že v té ukázce zazněla i taková ta ústřední melodie. Vždycky jak v tom filmu, Co pak je to za vojáka, se dělá nějaká akce, tak tam právě hraje tento hudební podkres. A je pravdou, že samozřejmě fenomenální výkon Jiřího Langmajera, Karla Rodena, ty jsou nezapomenutelné, ale pro mě jako dítě, když jsem to sledoval, tak mě fascinovala ta hudba. Vždycky, když se mi vybaví film, Co pak je to za vojáka, tak si vzpomenu právě na ten hudební podkres a na skvělé herecké výkony. Tak co vy? Který český film je pro vás absolutní klasika? Co je film vašeho života? 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už další hity let 60. až 80. Dobré ráno. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
13: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
14: 10. Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
15: Počkat, někdo ale chybí.
14: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl deváté, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 11. září, za malou chvíli Michal David, písnička Pár přátel. Teď už ale kolegyně Martina Kroá a nejnovější zprávy. Martino, hezké ráno i tobě.
1: Hezké ráno. Na italském letišti v Miláně hořelo v letadle směřujícím do Prahy. Sbírka Paměť národa převedla s pomocí AI do textové podoby 30 000 hodin svědectví z dob totality. Čínský soud poslal do vězení 3 hongkongské aktivisty za přípravu vzpomínkových akcí věnovaných masakru na náměstí v Pekingu. Ukrajinský prezident Zelenský se plánuje setkat se svým americkým protějškem Trumpem na konci září v New Yorku. A fotbalisté pražské Slávie v oslabení proti francouzskému Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. A dnes bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území deštivo. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Knihách vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 3:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 11. září. Na řadě je naše další ranní hudební dvojce a ta nás přenese do roku 1987. Z tohoto období nabídnu skladbu Boxer. Zpívat bude Arnošt Pátek a pak nás také nemine nahrávka Žárlím v podání Marcely Holanové. Máme za 2:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Pátek 11. září, zdravím vás z našeho rádia. Blíží se nám 9. hodina, na řadě je ranní téma. Naše mateřská stanice Radio Impuls je mediálním partnerem časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové Bára Basiková, který mapuje 50 let jejího života a už 17. září vstoupí do kin. Všichni jste srdečně zváni. No a dnešní ranní téma je filmové. Mě zajímá, co je film vašeho života, snímek, který si pamatujete dodnes a můžete ho vidět klidně znovu a znovu, u kterého filmu znáte celé scény nebo hlášky na paměť. Je nějaký film, se kterým máte spojené konkrétní období života, člověka nebo vzpomínku, a který český snímek je pro vás absolutní klasikou?
1: Pro mě je absolutní špička v starší francouzské filmy, hlavně Jean-Paul Belmondem a úžasnou muzikou Ennia Morricona.
2: Za mě jednoznačně Vesničko má středisková.
0: Ano, Vesničko má středisková, to je určitě zlatá česká klasika naší české kinematografie. Teď už muzika, ale 60. až 80. a v 9 potom zprávy s kolegyní Martinou Kroa.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Pěkné ráno. Sluníčko a teplo hlásí návrat. Po přechodu studené fronty se citelně ochladilo. Dnes musíme hlavně na východě počítat i s deštěm. Víkend si ale užijeme pod slunečnou nebo polojasnou oblohou. Ranní minima ještě můžou klesnout na 10 stupňů odpoledne, ale už nabídne letních 24. Velký zvrat meteorologové neočekávají ani v příštím týdnu. Mraky se prostřídají se sluníčkem a teploty budou kroužit kolem 20. Spojené státy si připomínají čtvrtstoletí od útoků 11. září. Na místech teroristických útoků v New Yorku u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. V místech tragédie se uskuteční pieta. Pozůstalí budou číst jména obětí. Následovat bude tichá vzpomínka jak na oběti útoků, tak také na lidi, kteří zemřeli v následujících letech v důsledku zdravotních problémů. Piety v New Yorku se dnes podle amerických médií zúčastní všichni 4 žijící bývalí prezidenti USA a také starosta New Yorku Zoran Mamdány. Současný prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Před 25 lety 11. září 2001 unesli atentátníci z teroristické skupiny Al-Qaida 4 letadla. 2 stroje narazily do takzvaných dvojčat, 2 mrakodrapů Světového obchodního střediska v New Yorku, 3. do budovy Pentagonu v Arlingtonu u Washingtonu. 4. letoun se po souboji cestujících s teroristy zřítil do pole v Pensylvánii. Útoky zabily na 3000 lidí, včetně 19 útočníků, z nich 15 bylo ze Saudské Arábie. Dalších asi 25 tisíc lidí utrpělo zranění. Dosud se nepodařilo identifikovat přes 1100 obětí atentátu. V safari parku ve Dvoře Králové probíhá hadí senzace. Historicky poprvé se tu líhnou mláďata největšího hada Afriky, krajty písmenkové. V dospělosti můžou být dlouhé kolem 7,5 metru a vážit 100 kilo. V divočině dokážou uškrtit a pozřít gazelu nebo divoké prase. Krajty písmenkové mají status téměř ohrožený druh. V chovech po celém světě jich žije jen 55. Prokletí Ligy mistrů ve Slavii pokračuje. V dlouhém oslabení proti Lens neudržela vedení a po 2 gólech inkasovaných v nastavení prohrála 2-3. Dlouhé čekání na vítězství v prestižní soutěži trvá od roku 2007. V dalším kole 13. října nastoupí v Baku proti Sabahu. A dnešek začíná zataženou oblohou, na jihovýchodě bude deštivo, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené páteční dopoledne a teď už další muzika, ale 60. až 80. Vítězslav Vávra a jeho dívky z diskotek.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme pátek 11. září, pomalu, ale jistě už se nám do myšlenek vkrádá víkend. No a na našem Facebooku zjišťujeme, jaký bude váš víkend. Budeme rádi, když nám ho popíšete, ale pouze třemi slovy. Já koukám do komentářů na našem Facebooku. Paní Jana Pruchová píše vnoučata a lesní relax, paní Lenka Léňa Sobotová píše na cestě do Itálie, tak to jsou čtyři slova, tam jsme chtěli jenom tři, paní Eva Kolářová píše Zoo Berlín, to jsou zase jenom dvě slova, paní Ivana Hladká píše výlet, rodina, hody. Pan Zbyněk Šturza píše prima na dovolené, paní Šárenka píše na Rock In, tak to vypadá, že se chystá paní Šárenka na nějaký rockový festival. Co vy, jaký bude váš víkend? Zkuste ho popsat třemi slovy, a to na našem Facebooku www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme 9:45, za malou chvíli naše letní kino Píseň tisíc mil ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Zpívat budou Helena Vondráčková a Valdemar Matuška.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: 10:30, přeji hezké páteční dopoledne, 11. září, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. těšit se můžeme na Ladislava Štajdla, písničku Mžíti do vlasů, také nás čeká Jirka Korn, Hanna a Petra Ulrichovi, skupina Atlantis, píseň Nechoď do kláštera, teď už ale Pavel Horňák, skupina Kroky, Františka Janečka a jejich tričko, přeji poklidné páteční dopoledne s rádiem Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Za 2:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, páteční dopoledne 11. září, doufám, že se máte fajn. Za malou chvíli Lucka Bílá, písnička Neposlušné tenisky. Dnes ráno ke kolegům do Rádia Impuls přišla Bára Basiková, naše mateřská stanice Rádio Impuls je mediálním partnerem časozběrného dokumentu Heleny Třeštíkové Bára Basiková, který mapuje 50 let této ikonické zpěvačky, umělkyně jeho života. A už 17. září vstoupí do kin, vy jste určitě všichni srdečně zváni. No a když jsme u těch filmů, životních příběhů, tak jsme dnes ráno v rámci ranního tématu vzpomínali. Mě zajímalo, co je film vašeho života, film, který si pamatujete dodnes a můžete ho vidět klidně znovu a znovu. Máte film, který jste za život viděli 10krát a stejně se na něj pokaždé rádi podíváte, u kterého snímku znáte celé scény nebo hlášky na paměť, je nějaký film, se kterým máte spojené konkrétní období života člověka nebo vzpomínku a který český film je pro vás absolutní klasikou. Vy jste nám volali, tady je rekapitulace ranního tématu.
1: Naše oblíbené filmy, ale opravdu oblíbené, jsou Dovolená s andělem, Anděl na horách.
2: Můj nejoblíbenější film jsou Páni kluci. I v mých 55 letech se na něj strašně rád dívám.
3: Pro mě jsou asi nejlepší všechny filmy od Spielberga. Mám ho strašně rád a v dětství mě nejvíce zaujal E.T. Mimozemšťan.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
8: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
9: Skonto nábytek.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu, štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději, moc už neváží.

si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak hores, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít.

0: Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Smrsk flace jede na plné obrátky. Snižování objemu zboží při stejné ceně už se netýká jen potravin. Změny zaznamenali zákazníci i v oblasti drogérie. Zmenšují se například role toaletního papíru. Zákazník nadále dostává velké balení za příznivou cenu. Vevnitř je ale víc vzduchu a dutinky, papíru pak méně. Policie uzavřela případ ex-soudce Kafky, navrhla obžalobu. Podle vyšetřovatelů Roman Kafka připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Bývalý soudce tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. K posunu v případu se podle Českého rozhlasu odmítl vyjádřit s tím, že se chystá na jednání o uzavření případné dohody o vině a trestu. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let vězení. Sbírka Paměť národa otevřela archiv v textové podobě. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu přibližně 30 000 hodin nahrávek z dob totalitních režimů. V archivu je možné pracovat prostřednictvím AI asistenta. Systém nehledá jen přesná klíčová slova, ale pracuje i s významem a kontextem. Tento nástroj pomůže studentům, historikům, učitelům i novinářům. Sbírku spravuje nezisková organizace Postbellum. Je k dispozici zdarma široké veřejnosti. První zápas v Lize mistrů skončil pro fotbalisty Slavie Hořce. Sešívaní v úvodním kole proti Lánci ještě v 88. minutě vedli 2-1. V nastavení ale francouzský vícemistr dokázal stav dvěma góly otočit. Utkání z pohledu Slavie poznamenala červená karta pro obránce Konečného hned na začátku druhého poločasu. Trenér Jindřich Trpišovský vzal porážku sportovně.
2: Prostě v chyby k fotbalu patří a já mám velký respekt a obdiv k tomu týmu, co předvedl v celém tom zápase, ať už nebo v deseti a ten tým podal skvělý týmový výkon, skvělá atmosféra. Všechno by bylo fantastické, kdyby jsme nedostali ty dva góly na konci a nehráli jsme poločas v deseti, ale prostě ten fotbal to přináší, prostě tyhle věci, tyhle momenty.
1: Slavia tak nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Další šanci zlomit negativní bilanci bude mít 13. října v Baku proti nováčkovi soutěže Sabahu. A dnešek začíná zataženě, na jihovýchodě bude deštivo. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis tady na Rádio Český impuls, opět za hodinu do té doby, muzika ale 60. až 80. Na řadě je teď Dalibor Janda, písnička Hráli jsme Kličkovanou, Adam Kořica je stále s vámi, přeji dobrý den.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte příjemné páteční dopoledne, 11. září. Do půl jedenácté Marie Rotrová, písnička Lásko, která zazněla ve filmu Ženy v pokušení. Víte, kde se natáčela filmová Prodaná nevěsta? V jihočeských Holašovicích. Do obce na seznamu UNESCO nás zavede dnešní díl pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Desátý Český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
11: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobrý den, hezké páteční dopoledne. Naše další hudební dvojce nabídne písničky, které mají podtext s názvem Kde se dobře vyspat. Jo? Zaspívá Karel Gott a pak také Valdemar Batuška. No a více prozradím po 10:30. A pozor, my jsme tuhletu muziku vybrali záměrně, protože se dnes jedná i o jeden významný den. Více prozradím za pár minut. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Dnes nás čeká, prosím vás, filmové putování.
1: Máme Česko rádi.
2: V Máme Česko rádi pozveme posluchače do dějiště Prodané nevěsty, tedy do filmové adaptace Smetanovy opery, do jihočeských Holašovic. Zvu já a náš průvodce po Čechách a Moravě Mirek Tausik. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak první obyvatelé se na místě dnešních Holašovic objevili pravděpodobně už v průběhu první poloviny 13. století. Po několik století patřily Holašovice klášteru ve Vyšším Brodě, a to až do roku 1848.
2: Teď bychom měli obec trochu popsat. Má pravidelný obdélníkový půdorys, domy jsou všechny svými štíty orientované k návsi, která se v podstatě táhne přes celou vesnici. Je dlouhá přes 200 metrů. Tak tomu bývalo ve středověku a na rozdíl od jiných obcí se to dochovalo dodnes. Pár novějších domů je až ze 20. století, ale původní část nenarušují. A teď přijde to nejlepší, jednotlivé domy.
3: No já bych spíš řekl usedlosti. K domům patří i chlévy nebo výměnky, stodoly nebo několik maštalí. Celkem jde o 23 statků a 120 budov. Typické pro zdejší obydlí je styl architektury, přesněji lidové architektury 19. století, tedy selského baroka.
2: A podle toho domy také vypadají. Bohatnoucí sedláci v 19. století chtěli dávat najevo své postavení a ty části domů, které byly vidět, si nechali zdobit zedníky a štukatéry, kteří měli zkušenost z měst a šlechtických sídel. Prvky této architektury používali a obměňovali a tak vznikaly štíty s barevnými římsami, rámováním oken, oblými tvary a ornamenty.
3: No a kvůli tomu, že se ráz obce i tato architektura tak pěkně dochovaly, zařadilo je UNESCO v roce 1998 na seznam světového kulturního a přírodního dědictví.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

schází mě a snad to schází ty. Nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč pyžamo?

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina, v celou nejnovější zprávy a pak už kolega Honza Benešovský. Na řadě je teď naše páteční dopolední hudební dvojce a ta dostala název, takový jako podtext, Kde se dobře vyspat. Čeká nás Karel Gott, nahrávka Tam, kam chodí vítr spát. A pak nás také nemine Valdemar Matuška, píseň Běž, Báro, spát. No a my jsme muziku s touto tematikou vybrali proto, protože v roce 1979 v Brně otevřeli hotel Voroněž. Tenkrát to byl největší hotel v Československu, zároveň v něm mohlo přespat skoro 1300 hostů. Tímto menším historickým okénkem se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe vám přeji poklidný pátek, i nadále si ho užijte s naším rádiem. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. Čeká nás společně víkend pro radost ze života. Mějte se krásně. Jasně, opatrujte se. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Hudební dvojice
6: a NEP Vrána k vráně sedá.

0: Impuls. Zprávy v 11.
1: Hezké dopoledne. Obyvatel v Česku je zase o něco méně. V letošním prvním pololetí jich ubylo 12 tisíc. Ke konci června jich v zemi žilo 10 milionů 900 tisíc. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Přibývá ale svadeb. V první polovině letošního roku jich podle Českého statistického úřadu proběhlo 18,5 tisíce, o 500 víc než o rok dříve. Snoubence lákala hlavně sobota 6. 6.2026. Dnes je to čtvrtstoletí od útoků 11. září. Teroristické útoky Al-Kaidy na budovy ve Spojených státech změnily podobu světa a vnímání bezpečnosti. Skupina teroristů před 25 lety unesla 4 letadla a narazila s nimi do amerických dominant, a to i do takzvaných dvojčat, neboli do věží Světového obchodního centra v New Yorku. Při neštěstí zemřelo na 3000 lidí, což je víc než při japonském útoku na Pearl Harbor. Tragédie proměnila leteckou dopravu z pohledu bezpečnostních opatření. Pilotní kabiny se zavřely a tvrdě se omezilo, co si šlo vzít na palubu. Událost také zbořila iluzi světa bez ozbrojených konfliktů. Spojené státy americké vyhlásily válku proti terorismu. Začalo to v říjnu útokem na Afghánistán ovládaný Talibánem. Tam měla Al-Kaida po vyhnání ze Súdánu totiž bezpečné zázemí. Další konflikty v území následovaly a dlouze se táhly. Ve Spojených státech se dnes na místech teroristických útoků v New Yorku u budovy Pentagonu a v Pensylvánii uskuteční pietní ceremonie. V Plzni u řeky Radbuzy poblíž centra vyrůstá nová čtvrť. V nové papírně vznikne do 8 let 1500 bytů, 350 už je hotových, developer toho ale chystá ještě o něco víc.
2: V památkově chráněných objektech v areálu bývalé papírny budou obchody, služby, ordinace, restaurace a třeba také hudební klub. Součástí nové čtvrti bude náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, kde bude možné pořádat akce a stane se galerií umění ve veřejném prostoru. Developer každý rok začíná jednu etapu bytových domů, zájem je velký. Na obou stranách řeky Radbuzy vznikne i nová náplavka. Klára Fajstová, Plzeň.
1: Tenistka Siniaková má před sebou pořádnou výzvu. Společně s Američankou Taylor Townsendovou zaútočí na US Open na svůj druhý deblový titul. Ve finále dámské čtyřhry nastoupí proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Kateřina Siniaková může zkompletovat kariérní Grand Slam. V tomto případě by se jednalo o unikát, protože v historii ženské čtyřhry žádná z tenistek ještě nikdy nevyhrála všechny turnaje velké čtyřky se dvěma různými parťačkami. Ten minulý slavila s Barborou Krejčíkovou. A dnes bude obloha zpočátku ještě zatažená, na jihovýchodě bude pršet, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Hezký den od zpráv vám přeje Martina Kroha.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Páteční dopoledne pokračuje, po 11. hodině se hlásí od mikrofonu Honza Benešovský, teď s Vladimírem Šíkem a slavnou písní Variace na renesanční téma Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku si dáme písničku Na sedmém lánu, která je z pohádky Jak se budí princezny. Takže zase naše letní kino klidně může pokračovat. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. To taky platí. Do televize nás dostanete automatickým laděním a do telefonu je potřeba si nejprve stáhnout žlutou rádiovou aplikaci. Český impuls.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, Kalifornie anebo jihočeské Holašovice. Vy ten výběr vlastně ani nemusíte dělat, protože u nás dostanete obojí, ať už v pořadu Máme Česko rádi nebo s cestovatelem Jirkou Kolbabou. Ano, také dnes se vydáme na cesty, na obě dvě místa se nesmírně těším. Stejně tak na muziku za chvilku tady bude Hana Hegerová ve vaně plné fialek a potom třeba Pavel Novák. Český impuls, české písničky 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední vysílání. Pojďme otevřít klenotnici, impulzovic krabičku. Abychom si vyndali slavnou píseň Svou lásku jsem rozdal. Petra Janu bude komentovat, flamenko s Karlem Kahovcem, ti se budou starat o muziku. No a Honza Benešovský za mikrofonem, všechno to tady míchám a spojuji a taky avizuji, že na 12. hodinu připravujeme v redakci nejnovější zpravodajskou relaci. Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstup na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Dneska vám pustím něco opravdu osobního, hymnu mé puberty. Svou lásku jsem rozdal od Karla Kahovce. V době dospívání jsem obdivovala Karla Kahovce, Petra Nováka, Karla Černocha. A znala jsem všechny jejich písničky nazpaměť. A když Karel Kahovec přijel na koncert do Turnova, tak já, 15-letá půberťačka ze Sekyrkových Louček, jsem samozřejmě byla na koncertě úplně vepředu. Ječela jsem, jak se správně ječí, a dokonce jsem si i roztrhala tričko. A každý má nějakou písničku, která je spojená s léty, kdy začíná brát rozum, ale ještě ho nemá zbytečně moc. A svou lásku jsem rozdala.

platí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Protest polských strojvedoucích. Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Protest polských strojvedoucích ochromil železnici. Zpoždění mají i spoje do Česka. Strojvedoucí dnes na protest proti nedostatečnému zabezpečení přejezdů zpomalovali před kříženími na 20 km v hodině. Akce vyvolala po celé zemi masivní výpadky a zpoždění dálkových vlaků v řádu několika hodin. Mezinárodní Baltic Express směřující do Prahy nabral skluz přes 2 hodiny. Časově zkrácený protest vyvolala tragická srážka vlaku s nákladním autem v obci Sokolníky Suché, při níž zemřela cestující. Dopravce očekává stabilizaci provozu až během dnešního večera. Turecký Pegasus smí převzít aerolinky Smartwings i ČSA. Fúzi schválil antimonopolní úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže transakci povolil pod podmínkou, že se zahraniční kupec vzdá části svých letních slotů na lince mezi Prahou a tureckou Antalií. Cílem tohoto opatření je zachovat zdravé konkurenční prostředí a umožnit vstup jinému dopravci na frekventovanou trasu. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože stále běží zákonná lhůta pro případné podání rozkladu. Antimonopolní instituce se posuzováním celého obchodu zabývala nepřetržitě od letošního května. Brno bude mít evropský unikát. Během následujících 2 let by mělo v areálu výstaviště vzniknout obrovské akvárium. Zábavně naučná atrakce má přiblížit příběh evoluce. Součástí bude i největší podvodní tunel na území Evropy. Primátorka Brna Markéta Vaňková Impulzu řekla, že se o tomto projektu vedou jednání už déle než rok a je ráda, že vznikne. Do Brna totiž přivede lidi.
2: Předpokládáme, že v prvním roce by mohlo přijet do Brna 500 000 návštěvníků a následně by se to číslo mohlo ještě zvyšovat. To znamená, pro nás jsou to benefity s ohledem na cestovní ruch. Celý ten projekt má silné odborné zázemí, bude mít vysoký edukační aspekt a tam bude dodržena maximální snaha o šetrné hospodaření s vodou.
1: Akvárium sice pojme 4 miliony litrů vody, využívat se má ale dešťovka. Ta se na mořskou vodu bude přetvářet chemicky. První návštěvníci by mohli vodní svět v Brně obdivovat už ve druhé polovině roku 2028. Bývalému soudci Romanu Kafkovi hrozí obžaloba z podvodu. Škoda přesahuje 20 milionů korun. Kriminalisté ukončili vyšetřování a spis předali krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, které o podání obžaloby rozhodne do konce měsíce. Někdejší soudce krajského soudu v Brně a bývalý žalobce z metanolové kauzy podle policie vylákal peníze zhruba od 60 lidí, včetně rodiny, kolegů z justice nebo policistů. Kafka své jednání nepopírá a zvažuje dohodu o vině a trestu, vinu ale svaluje na údajné vyděrače, kvůli nímž si peníze půjčoval, pod smyšlenými záminkami výhodného zhodnocení. V případě odsouzení mu hrozí až 10leté vězení. Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se už mohou také místy vyskytovat mlhy. Naměříme k tomu 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dobré odpoledne, už odpoledne ano, můžeme říct, protože jsme krátce za 12. hodinou a hrajeme si písničku Lítáme v tom. Petra Zámečníková a Jiří Strnad na Českém impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Teď se tady mihnul náš kolega Alexandr Hemala. Náruč měl plnou papírů a příprav, aby pro vás vybral z televizních pořadů na dnešní večer skutečně to nejlepší. To je úkol, kterého se velmi svědomitě ujímá každý den. No a když jsme u toho, tak za chvilku si dáme seriál, připomeneme si ho písničkově ze slavné sanitky, zahrajeme hit Můj čas, to znamená Hana Zagorová, Petr Kotwald a Stanislav Ložek. Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
11: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Když se herec jmenuje Prédel, čeká ho docela těžký život, což prozradí a bude o tom ze široka mluvit Pavel Landovský ve čtvrt na pět v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď tady máme Sašu s výběrem televizních pořadů na dnešní večer a hned potom další muzika, písničky, Pavel Bobek se objeví, Marie Rotrová nebo Katapulti na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Do světa hraběte Drákuly se můžete přenést v animovaném snímku Hotel Transylvánia. Přesně ten staví Drákula pro taková monstra, jako je on sám, a také proto, aby mu jeho již zletilá dcerka neutekla mezi lidi. Jak se mu to podaří, uvidíte v americkém animovaném snímku Hotel Transylvánia ve 20 hodin na Nova Cinema. Druhou částí pak na ČT1 pokračuje seriál Na tělo, v jeho středu je několik spolužáků, jejíž příběhy se začínají prolínat. Teď mají dorazit po 30 letech na třídní sraz. Jedna z nich, Alena, přesně tolik let neviděla svého otce. Zajímavé jsou i osudy ostatních. Třeba takový Libor si píše deník, který ovšem má být utajen před celým světem. Druhé pokračování seriálu Na tělo ve 20.10 na ČT1. Myslím, že české romantické snímky jsou takovým světem sám pro sebe. Obvykle začínají nějakým malým nedorozuměním, které se postupně rozrůstá někdy i do gigantických rozměrů. V přání k narozeninám dojde k takové malé roztržce, v jejím středu stojí Petr, co se rozhodl, že tentokrát neoslaví své narozeniny se svou rodinou. Má k tomu své důvody, které ovšem ostatní nepochopí a stejně za ním na oslavu dorazí. Jaké bude jejich překvapení, uvidíte v komedii Přání k narozeninám ve 20.20 na Nově. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český rozhlas Odpolední vysílání. Pavel Kopta by dnes oslavil 96. narozeniny. Tak si pojďme připomenout jeho texty v písničce Petry Černocké, to bude slavná Saxána, a potom Petr Spálený, Pane, vy jste vdova. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne, přeje od mikrofonu Honza Benešovský, pátek 11. září. No a za čtvrt hodinky hlavní zpravodajská relace, ve které opět zazní to podstatné z domova, ze světa i ze sportu.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Slyšíš to, co to je?
12: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
11: Tak to je pecka.
12: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
11: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Hudební dvojice
14: Anet, co mají písničky společného?

spát, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Kroužky pro děti i školní akce letos zdražily. Rodiny s nižšími příjmy musí škrtat. Podle průzkumu společnosti Provident Financial počítá s vyššími výdaji za mimoškolní aktivity více než polovina rodičů. Nejčastěji přitom platí 2 až 3 tisíce korun za pololetí na jedno dítě. 12% nízkopříjmových rodin své děti kvůli vysokým nákladům nepošle na lyžařský kurz ani na školní výlet. Zatímco většina běžné populace zvládá tyto náklady z vlastních úspor, více než 40% chudších domácností musí spoléhat na finanční výpomoc širší rodiny, státu nebo neziskových organizací. Analytici zároveň upozorňují na stále se rozevírající sociální nůžky. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity slaví 80. odvážně, vyhlásila totiž soutěž Svět bez učitelů. Zapojit se mohou školy z Česka i Slovenska. Pedagogická fakulta v Praze vyzývá žáky základních, středních i uměleckých škol, aby ukázali, jak by společnost vypadala bez pedagogů. Děti mohou téma zpracovat formou výtvarného díla, literárního textu nebo krátkého videa. Organizátoři jim přitom dávají plnou tvůrčí svobodu bez předepsaných odpovědí. Přihlášky je možné podávat do 11. listopadu a nejlepší práce budou v prosinci vystavené v Národní technické knihovně. V Česku se objevil první případ tetanu po 4 letech. Nakazil se muž na severu Moravy. Podle Státního zdravotního ústavu jde o 48-letého pacienta z Moravskoslezského kraje, který vyhledal chirurgické ošetření stržnou ranou na hlavě a neměl dohledatelné záznamy o vakcinaci. Za posledních 20 let se tato nebezpečná infekce projevující se křečemi vyskytla v tuzemsku pouze 5x. Lékaři v souvislosti s případem varují, že zatímco děti podstupují povinné očkování, dospělí často zapomínají na nutné přeočkování po 10 až 15 letech. Platnost své ochrany si lidé mohou zkontrolovat v aplikaci EZ Karta nebo u praktika. Litoměřice obsadili milovníci zahrádkaření. V městě v Ústeckém kraji začal jubilejní 50. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech. 6-denní výstava nabízí tradiční sortiment pro zahrádkáře, chalupáře nebo kutily. Organizátoři letos věří v návštěvnický rekord. Loni veletrh navštívilo přes 57 tisíc lidí. Ředitelka městského kulturního zařízení Litoměřice Michaela Mokrá připomíná, že Zahrada Čech má dlouhou historii.
2: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název, veletrhu Zahrada Čech nesla název oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
1: Už před zahájením výstavy se ráno tvořily u vstupní brány fronty. Dopravní problémy jsou kvůli velkému zájmu i na příjezdech do Litoměřic. Pokud jste na místě, ozvěte se nám přes žlutou mobilní aplikaci. Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se mohou tvořit ojedinělé mlhy. Naměříme 19 až 23 stupňů, na severovýchodě spíše kolem 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy skončily, všechno podstatné víme, pojďme zase na písničky. Iveta Bartošová s Michalem Davidem otevírají hodinu, i tento je naše věc. A Honza Benešovský zdraví od mikrofonu.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, pátek 11. září. 11. září je datum, které mnozí z nás mají navždy spojené s tím, co se stalo ve Spojených státech. No a my se do Spojených států vypravíme za chvilku, i když ne do New Yorku, ale do Kalifornie s cestovatelem Jirkou Kolbabou. Tak se na to těšíme a muzika ještě předtím, zase filmová písnička z trháku, znám tu louku voňavou, Valdemar Matuška a Aleška Kozderková. Český impuls.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls odpolední vysílání, za chvilku další české písničky, plačky Petra Kotvalda, Věra Špinarová bude zpívat nebo Jana Kratochvílová. Ovšem teď se vydáváme do Spojených států, konkrétně do Kalifornie.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Kalifornie je třetím největším státem Spojených států amerických a kromě všeho dalšího se pyšní také neuvěřitelnými nádhernými plážemi. A pokud se nepletu, to je naše ústřední téma.
3: Určitě budou to právě ty pláže, které jsou tak velmi populární a slavné, protože je proslavil filmový průmysl. Jsou to pláže, které jsou nedaleko Los Angeles. Začnu třeba tou Venice Beach, protože já na ní zažil úžasné zážitky s místní komunitou hudebníků, která se tam schází každý večer a tam na tom místě hrají, bubnují, tancují. Je to úžasné místo také pro sportovce, protože tady se běhá, jezdí na kolech, jezdí na kolečkových bruslích, jsou tam bodybuilding studia a podobně.
2: To jsme tady mluvili o Venice Beach, kterou je ta další ze slavných pláží, o které by se chtěl mluvit.
3: Santa Monica, ta je nejstarší a největší, takové velké letovisko. Toto je místo, kde se vždycky scházeli britští spisovatelé a různí rockoví muzikanti a mají tady také postavené svoje domy, mnozí umělci, mnozí sportovci. Tady v Santa Monice, pokud si dobře vzpomínám, měl svůj dům také Michael Jackson svého času.
2: A pokud se nepletu, to jsou také ty pláže, na kterých můžeme vidět ty typické záchranářské budky, které jsou známé ze seriálu Pobřežní hlídka.
3: Přesně, ty najdeme právě tady na Santa Monica, na Venice Beach a také na Malibu, což je třetí taková významná pláž, kterou vlastně končí celá ta oblast Santa Moniky. Tady ti záchranáři, ti svalnatí muži a ženy s těmi červenými záchrannými plastovými plováky, tak ti tady jsou ve velkém množství, mají svoje speciální budky, u toho vždycky auto, u toho surfová prkna a je to neuvěřitelný fenomén.
2: A je třeba velmi říct, že se těší také velké autoritě mezi těmi rekreanty.
3: Velmi dobře a rádi se fotografují a těší se nesmírné autoritě. Opravdu velké uznání zaslouží za to, že zachraňují každoročně tisíce životů na pobřeží Santa Moniky, Venice Beach a Malibu, nedaleko Los Angeles.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Pojďme do hudební dvojice. Pojďme do dvojice, do které si nasadíme písničky se stejným letopočtem. Možná kvíz pro někoho, jestli to tipnete, možná to budete vědět. Tak Arnošt Pátek a Boxer a potom Marcela Holanová Žárlím. Tak co myslíte, ve kterém roce tyhle dvě písničky vznikly? No, už vás nebudu dlouho napínat, je to rok 1987, takže jsme v 80. letech, pojďme zavzpomínat, no a za chvilku zase zprávy se vším podstatným, co se děje doma, ve světě i ve sportu, tak jak to chodí u nás na Českém impulzu.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Hudební dvojice
11: aneb jako vejce vejci.

bylo jít. Že bondák z farmy Onda 3, když chci, takže opatří, mi celkem levně zachovalej Jeep. Já přes rodinný rozpory cestou sebral úspory a mazal hned ten auták okouknout. Mám totiž strach, že bondáci zvá

domovu jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp. Pak půlku jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten jeep.

No prostě v dobrý náladě, tak do nádrže sem dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prý prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj Jeep. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: ten směr. A od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Česko zasáhlo citelné ochlazení. Nejchladněji bude na severovýchodě země. Páteční maxima se na severní Moravě a ve Slezsku drží jen mezi 12 a 16 stupni a teploty se nezvednou po celý den, zatímco ve zbytku republiky dosáhnou až 21 stupňů. V sobotu ráno navíc čeká východ Česka ryze podzimní počasí, rtuť teploměru může při bezvětří spadnout až k 5 stupňům a na horách ke 2 nad nulou. Během víkendu se denní maxima přechodně vrátí ke 23 stupňům, od západu se ale v neděli opět přidá déšť a přeháňky. Včelaři pláčou nad výdělkem. Teplé a suché léto nepřálo produkci medu. Bude ho tak pravděpodobně méně než v běžných letech. Třeba Karel Toupal z rodinné včelí farmy z Kolovče na Domažlicku očekává zhruba o desetinu nižší produkci medu.
3: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška trošku vázne.
2: Podle Toupala se včelařská sezóna stále zkracuje, kromě počasí se chovatelé potýkají třeba i s chemií na polích nebo různými včelými nemocemi. Útoky z 11. září navždy změnily Ameriku. Země je ale podle lidí rozdělenější. Z nového průzkumu stanice CBS News vyplývá, že téměř 70% Američanů vnímá tragédii z roku 2001 jako trvalý předěl v historii státu. Drtivá většina respondentů pokládá připomínání 3000 obětí za zásadní, více než polovina se ale obává, že země dnes není na případné další teroristické hrozby dostatečně připravená. 61% dotázaných navíc vnímá současnou americkou společnost jako výrazně méně sjednocenou než před 25 lety. Pětní akce u Pentagonu uctí prezident Donald Trump, k památníku v New Yorku dorazí žijící ex-prezidenti. Kateřina Siňaková útočí na titul z US Open, může dosáhnout na historický unikát. Česká tenistka nastoupí po boku američanky Taylor Townsendové do deblového finále newyorkského Grand Slamu proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Pokud česko-americký pár zvítězí, Siňaková zkompletuje kariérní Grand Slam s druhou různou partnerkou. To se v historii ženské čtyřhry dosud žádné hráčce nepodařilo, všechny čtyři nejvýznamnější turnaje předtím ovládla s dlouholetou parťačkou Barborou Krejčíkovou. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle s přeháňkami, ráno se mohou objevit mlhy, naměříme 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Dobré odpoledne všem, krátce po 14. hodině si dáme mosty Lenka Filipová a Karel Zich. Honza Benešovský za mikrofonem v pátek 11. září. Český impuls.

0: Slucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku si uděláme radost písničkou z filmu Vrchní prchni. Jaroslav Uhlíř bude zpívat Severní vítr. Ano, letní kino promítá dál. Potom další výlet. V pořadu máme Česko rádi s Hankou Kracíkovou a turistou z povolání Mirkem Tausigem. Tentokrát zamíříme do jihočeských Holašovic, do obce na seznamu UNESCO. Tak se tam pojďme potkat. Český impuls.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Desátý Český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
3: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: odpoledne všem, posloucháte Český impuls s rádio pro radost ze života. Karla Gotta očekáváme, taky Petra Deska, Michala Davida nebo Ivetu Simonovou. No ale teď nás čeká filmové putování.
1: Máme Česko rádi.
2: V Máme Česko rádi pozveme posluchače do dějiště Prodané nevěsty, tedy do filmové adaptace Smetanovy opery, do jihočeských Holašovic. Zvu já a náš průvodce po Čechách a Moravě Mirek Tausik. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak první obyvatelé se na místě dnešních Holašovic objevili pravděpodobně už v průběhu první poloviny 13. století. Po několik století patřily Holašovice klášteru ve Vyšším Brodě, a to až do roku 1848.
2: Teď bychom měli obec trochu popsat. Má pravidelný obdélníkový půdorys, domy jsou všechny svými štíty orientované k návsi, která se v podstatě táhne přes celou vesnici. Je dlouhá přes 200 metrů. Tak tomu bývalo ve středověku a na rozdíl od jiných obcí se to dochovalo dodnes. Pár novějších domů je až ze 20. století, ale původní část nenarušují. A teď přijde to nejlepší, jednotlivé domy.
3: No já bych spíš řekl usedlosti. K domům patří i chlévy nebo výměnky, stodoly nebo několik maštalí. Celkem jde o 23 statků a 120 budov. Typické pro zdejší obydlí je styl architektury, přesněji lidové architektury 19. století, tedy selského baroka.
2: A podle toho domy také vypadají. Bohatnoucí sedláci v 19. století chtěli dávat najevo své postavení a ty části domů, které byly vidět, si nechali zdobit zedníky a štukatéry, kteří měli zkušenost z měst a šlechtických sídel. Prvky této architektury používali a obměňovali a tak vznikaly štíty s barevnými římsami, rámováním oken, oblými tvary a ornamenty.
3: No a kvůli tomu, že se ráz obce i tato architektura tak pěkně dochovaly, zařadilo je UNESCO v roce 1998 na seznam světového kulturního a přírodního dědictví.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: neslibuju klíč.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pojďme do krabičky. Tady už čeká stoletý stařec, Dalibor Janda, i když je to název písničky, jo, nezaměňovat. Dalibor Janda zpívá, Dalibor Janda taky komentuje, protože on patří do té party komentátorů impulzové krabičky. Tak jsem na ně zvědav v obou polohách. Taky už míříme k 15. hodině, na kterou pro vás chystáme nové zprávy. Český impuls.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
3: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
11: Když dovolíte, dneska dám výjimečně jednu svou a dokonce si rád s vámi poslechnu. V rádích ji totiž slyším jen málo kdy a přitom já osobně ji považuji za jednu z nejlepších písniček, které jsem kdy naspíval. Navíc mám rád její text. Stoletý stařec se hrál v roce 1987 a když ho budete pečlivě poslouchat, tak z něj vycítíte, že takové písně poví o těch časech víc než většina odborných studií. Takže Stoletý stařec.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem vysílání to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě neustává a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně ukazuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. Poslední 2 týdny jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu a třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun a nafta za téměř 48 korun. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení cen neplánuje. Podmínky spotřebitelských úvěrů přitvrdí. Sněmovna schválila strop na roční procentní sazbu nákladů i přísnější pravidla pro reklamu. Poslanci téměř jednomyslně podpořili vládní novelu, podle níž roční procentní sazba nákladů u vyšších půjček nesmí přesáhnout 4x repo sazby ČNB, navýšený o 8 procentních bodů. Reklamní sdělení navíc nově nebudou smět vzbuzovat dojem, že půjčka zlepší finanční situaci klienta. Zákon, který vychází z unijní směrnice a má posílit ochranu spotřebitelů, zároveň stíží účelové zpochybňování smluv ze strany dlužníků, kteří v minulosti řádně spláceli. Předlohu teď posoudí Senát. Vyšetřování korupční kauzy kolem chomutovského exprimátora Marka Hrabáče míří do finále. Další obvinění uzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zastupitelství oznámilo, že případ manipulací veřejných zakázek v Chomutově uzavře během několika týdnů. K trestné činnosti se nově přiznali další 2 aktéři. Podle zjištění médií jde o šéfa chomutovského hokeje Jiřího Sochora a firmu Strix Chomutov. V rozsáhlé kauze zmanipulovaných tendrů za desítky milionů korun čelí obvinění 19 lidí a 8 právnických osob. Samotný exprimátor za hnutí ANO měl podle policie výměnou za ovlivňování zakázek získat výhody při nákupu auta nebo stavbě domu. Německo obžalovalo 7 členů Hamásu. Scháněli zbraně pro útoky v Evropě. Podle spolkové prokuratury obstarávali obžalovaní zahraniční operativci výzbroj a munici k plánovaným útokům na izraelské a židovské cíle na území Německa a Rakouska. Mezi stíhanými je i muž zadržený loni v listopadu na dálnici po příjezdu z České republiky. Skupina složená z občanů Německa, Dánska nebo Bulharska si stihla pořídit automatickou pušku, 13 pistolí a stovky nábojů. Většina podezřelých je přitom už několik měsíců ve vazbě. Vedení Hamásu jakékoliv vazby na tyto osoby popírá a tvrdí, že své bojové operace soustředí výhradně na Palestinu. Zítra čekáme polojasno až oblačno, v Čechách očekáváme ojedinělé přehánky, mohou se místy ráno objevovat mlhy, naměříme k tomu 19 až 23 stupňů, na severovýchodě jen kolem 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 15. hodině skončily zprávy. Honza Benešovský vás provází dnešním vysíláním a teď si beru na pomoc Jiřího Korna v písničce Té, co snídá. Zůstávejte s námi.

0: Tohle Český impuls, za chvíli Stín katedrál, fantastická písnička, která taky zazněla ve filmu Rebelové, proto patří do našeho letního kina. Facebook. Facebook je místo, kam dáváme nejrůznější témata. Soutěže tam občas bývají. Můžete si udělat nové přátele, tak bychom se s vámi rádi setkali taky v tomto internetovém prostoru. Pojďte za námi www.facebook.com/Český impuls.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovídáte. Vím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu, jestli máte rádi countryovky, to znamená písničky k táboráku, jak říkáme tady u nás ve vysílání, tak poslouchejte i večer. Mezi 19. a 20. hodinou se pojďme potkat u našeho pomyslného rádiového ohně a zabroukat si všechny ty skvělé písně, které máme tolik rádi. A neskončili jsme s prázdninami, rozhodně ne. Český impuls, za chvilku je tady Marcela Holanová, já jsem tvá stálá.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Když se herec jmenuje Prédel, tak ho čeká docela těžký život. Bude o tom mluvit jeho herecký kolega Pavel Landovský ve čtvrt na pět za chvilku. Teď ještě zpátky v čase, v roce 1979 v Brně otevřeli hotel Voroněž. Tenkrát to byl vůbec největší hotel v Československu. Zároveň v něm mohlo přespat skoro 1300 hostů. No tak na to pojďme teď takovým obloukem zavzpomínat v rámci hudební dvojice, kde se dobře vyspat. Karel Gott bude zpívat Tam, kam chodí vítr spát a potom Valdemar Matuška Běž, Báro, spát. Honza Benešovský, zdraví od mikrofonu, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Hudební dvojice
12: a neb, dva jsou víc než

0: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezké odpoledne. Amerika si připomíná čtvrtstoletí od útoků z 11. září. Do New Yorku dorazili čtyři bývalí prezidenti. Na místech tragédie na Manhattanu, u Pentagonu i v pensylvánském Shanksville probíhají pietní akce k uctění téměř 3000 obětí atentátů z roku 2001. Prezident Donald Trump vystoupí s projevem u sídla ministerstva obrany, zatímco na manhattanském Ground Zero se ceremonie účastní všichni čtyři žijící ex-prezidenti Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton společně s viceprezidentem J.D. Vancem a newyorským starostou Zohranem Mamdanem. Pozůstalí na místě tradičně předčítají jména všech mrtvých, z nichž více než 1100 zůstává dodnes neidentifikováno. Zpřísnění úvěrů vytlačí lidi k lichvářům, varuje asociace. O možnost legální půjčky podle ní přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že 10 tisíce lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, jak se to stalo na Slovensku nebo v Polsku. Asociace varuje, že kombinace stropů a přetrvávající právní nejistoty u krátkodobých půjček do jednoho roku způsobí praktický zánik tohoto segmentu na legálním trhu. Brno bude mít evropský unikát. Během následujících 2 let by mělo v areálu výstaviště vzniknout obrovské akvárium. Zábavně naučná atrakce má přiblížit příběh evoluce. Součástí bude i největší podvodní tunel na území Evropy. Primátorka Brna Markéta Vaňková Impulzu řekla, že se o tomto projektu vedou jednání už déle než rok a je ráda, že vznikne. Do Brna totiž přivede lidi.
1: Předpokládáme, že v prvním roce by mohlo přijet do Brna 500 tisíc návštěvníků a následně by se to číslo mohlo ještě zvyšovat. To znamená, pro nás jsou to benefity z ohledu na cestovní ruch. Celý ten projekt má silné odborné zázemí, bude mít vysoký edukační aspekt a tam bude dodržena maximální snaha o šetrné hospodaření s vodou.
0: Akvárium sice pojme 4 miliony litrů vody, využívat se má ale dešťovka. Ta se na mořskou vodu bude přetvářet chemicky. První návštěvníci by mohli vodní svět v Brně obdivovat už ve druhé polovině roku 2028. Cizineckou agendu čeká digitalizace. Sněmovna schválila nový zákon i povinnou registraci pro občany Evropské unie. Předloha počítá od roku 2029 se zavedením elektronických účtů, přes které budou cizinci podávat žádosti o pobyt a komunikovat s úřady, což má výrazně zrychlit řízení. Od roku 2030 se navíc zavádí povinná registrace pro občany států Evropské unie pobývající v Česku déle než 90 dnů, což obcím pomůže s výběrem poplatků a evidencí přestupků. Norma podle ministerstva vnitra taky zpřísňuje postihy pro problémové cizince, usnadňuje jejich vyhoštění a zamezuje účelovým fingovaným vztahům. Návrh teď míří k projednání do Senátu. Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se mohou na Moravě a ve Slezsku místy ojediněle vyskytovat mlhy. Naměříme 19 až 23 stupňů, na severovýchodě jen kolem 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je páteční odpoledne, já vám, přátelé, přeji, aby před vámi byly jen a jen volné chvíle, které vyplníte záležitostmi, které vás budou těšit. No, nevím, zda by vás potěšilo stlaní postele, nicméně dnes je den stlaní postelí. Což si myslím, že je docela dobrá věc míti v ložnici a nebo jinde, kde uleháte, míti poklizeno, ustláno a podobně. Ovšem, jak praví klasik, nic se nemá přehánět. Jeden můj kamarád, který onehdá ležel vedle své manželky a pokojně spal, se najednou probudil, protože si musel odskočit na malou. Když se tak stalo a vrátil se a chtěl hubky šupky pod peřinku, už nebylo kam, protože bylo krásně ustláno. Tak přátelé, všeho s mírou, jen humoru není nikdy dosti, zvláště když nás má pobavit takový skvělý herec a bavič, jakým byl Pavel Landovský. To ale až za maličkou chvíli. Teď jsou tu Iveta Bartošová a Karel Černoch, kteří nás vrátí alespoň na ty 2-3 minutky do děje filmu Jak básníkům chutná život, ve které

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: dnešní Smějeme se jsme začínali snímkem, jak básníkům chutná život, a teď to byly vratné lahve, ve kterých i zazněla píseň ani k stáru, kterou nám zaspíval Jaroslav Uhlíř. No ale já jsem vzpomněl před maličkou chvílí na herce Pavla Landovského, tak věřte nebo ne, dnes by tento skvělý bavič oslavil 90. narozeniny. Nicméně prožil velmi bohatý život, ve kterém se setkal s celou řadou svých skvělých kolegů. A jedním z nich byl i Vladimír Menšík, a právě z toho bude těžit při svém vyprávění pan Pavel Landovský.
1: Tak já bych chtěl říct příběh, který mě povídal Láďa Menšík v době, kdy se nedal říkat tenhle ten příběh na jevišti, ani on ho nemohl říkat, protože byla doba, kdy skutečně se to nedalo říkat, tak v rozsahu dal se udělat vtip, narážka nebo tak, a lidi, slyšel jsi to, víme, jak to myslel, to šlo. Ale jako příběh povídal jednou, jak já ho teda řeknu tady, jednou nějak došlo k takovému rozhovoru a on povídá, čemu to tady, ta Jarmila Kurandová, ona jako babička jsem hodná, tohleto, ale ona, podívej se, no, v 48. když byly ty akční výbory, rozumíš? Tak ona seděla v tom akčním výboru a jako prověřovala

0: srdce.
1: Já říkám, no jo, tak to já... No a proč ti to povíš? No, protože byl takový herec, který měl takový blbý jméno, jmenoval se Prejedel. Tak to víš pro herci, když se někdo mne Prejedel, jo. Tak je známý po celé republice. A říkám, a co bylo? Říkám, no tak ten Prejedel, když zavřeli divadla v 41. roce, tak všetky herci jako prostě v podstatě říkali, jsme na huntě, jsme zničený a tohleto. A ty, co byli z vesnic, tak jeli k příbuzným na vesnici, snažili přežít. Nebo hráli divadlo takhle jako ve školách a tohleto. A jednotliví a kouzelníci se z nich byli a tohleto. A tenhle ten Prejedel, ten říkal, no tak co já budu blbnout, tak já nic neumím, umím jenom hrát, tak si koupil Lux. A chodil po barákách a luxoval koberce. Byl vtipný, říkám, milostivá paní, tak jsem tady, já jsem bývalý herec, bude u toho sranda, luxoval koberce. Takhle přežil válku, že jo, 45. šel do nějakého vesnického divadla, že jo, k nějaký šmíře a tam zase hrál. A v 48. stanul před komisí. Kde hodná babička, že jo, a barunka Adélka tady celý národ jí miloval. A jenom říká, a přiznej se nám, soudruhu Prejedeli, že ty si takhle luxoval spíš v takových těch buržoázních rodinách. Ten Prejedel tam takhle seděl a říká, milostivá paní, tam, kde měli koberce, jinde by to bylo točit na hovno.
2: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
14: Počkat, někdo ale chybí.
13: Vy!
14: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
15: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Jako Robinsonky žijí dvě krásné dámy, které si spolu dohromady, čili Hana a Dana, říkají kamélie, a šaty z šátků pak vytvoří Lešek Semelka. To proto, že se na Českém impulzu rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně...
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: maličkou chvílí jsem vzpomínal na nedožité devadesátiny pana Pavla Landovského. A věřte nebo ne, v neděli tomu bude 24 let, co nás navždy opustil skvělý komik Felix Holzmann. Vidíte, i po těch letech na něho velmi rádi vzpomínáme a určitě se jeho scénkám od srdce zasmějeme. No, tentokrát nás čeká jedna z těch nejúspěšnějších, totiž jak se rodí záletník. Nejspíš by tu měla být schopnost držet jazyk za zuby za každou cenu. Pokud ovšem pan Felix toto pravidlo poruší, mohou být následky téměř fatální, když před ním stojí taková mohutná postava, jakou disponoval pan Milan Neděl.
1: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já... No jo, to se, buďte klidný. Jo. Je tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
2: Co? Se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No. Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Ale to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co vám to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. A určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak. Víte vy, pane, co to chce za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. No. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dášaša. No tak, Dášaša. Já jí říkám Dášaša, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dášaša, páč to víte, to je tajný, jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
1: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy. A na šaší hra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
2: Chápu. Ale poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všimli jste si?
4: Já myslím, že jsem se šim.
5: No tak víte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
4: no,
5: máte zájem.
4: No, to by mě zajímalo, skutečně.
5: Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se.
3: Chcete poradit, že jo?
4: Ano.
5: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
4: Jo.
5: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa má takovýho pejska, má rovnýho. Takhle malinký opejsání, tak má je jednobarevnýho dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu se. Bude tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
4: No, co uvidí?
5: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. Jo? A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
4: Jo, jo.
5: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
4: Jo.
5: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, hleda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
4: No to je přímo geniální.
5: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hledajte, tady to je ona tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne ta doga Dáša, myslím. To je kus. Je to jako bílý.
4: Dost!
5: Nemůžete nechat.
4: Dášo, domů! To je u vás mamlas, moula, hašašíra.
6: Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. dle srovnání k 2.9.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku pokračuje. Policie nasadila drony a rozšířila akce po celém Česku. Už devátým dnem pátrají kriminalisté po 38-leté matce dvou dětí Janě Šerjeníkové, která může být v ohrožení života. Policejní drony prohledaly okolí přehrad Olešná a Žermanice i horské chaty v Beskydech, zatím ale bezvýsledně. Žena odešla z domova 3. září ráno, do práce v Ostravě nedorazila a u sebe zřejmě nemá mobilní telefon. Policie teď na základě podnětů od veřejnosti a záběrů z palubních kamer prověřuje stopy i mimo Moravskoslezský kraj. Cizineckou agendu čeká digitalizace. Sněmovna schválila nový zákon i povinnou registraci pro občany Evropské unie. Předloha počítá od roku 2029 se zavedením elektronických účtů, přes které budou cizinci podávat žádosti o pobyt a komunikovat s úřady, což má výrazně zrychlit řízení. Od roku 2030 se navíc zavádí povinná registrace pro občany států Evropské unie pobývající v Česku déle než 90 dnů, což obcím pomůže s výběrem poplatků a evidencí přestupků. Norma podle ministerstva vnitra taky zpřísňuje postihy pro problémové cizince, usnadňuje jejich vyhoštění a zamezuje účelovým fingovaným vztahům. Návrh teď míří k projednání do Senátu. Jihlava znovu změří hluk v části Pávov. Oblast je totiž blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Na hluk si často stěžují místní obyvatelé. Měření hygieniků před rokem překročení limitů neprokázalo, ale vyšlo velice těsně. Jihlavská radnice proto situaci nechá prověřit akreditovanou laboratoří. Potvrzuje to primátor města Petr Ryška.
2: Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující, takže jsme se domluvili, že tady teda ve 2 týdnech, 3 a 2 dny zkusíme naměřit, jaký je hluk z dálnice na těch bodech.
1: Na odborné měření hluku v Pávově město uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Pokud se prokáže překročení limitů, měli by tam silničáři udělat protihluková opatření. Zemřela norská princezna Astrid, starší sestra zesnulého krále Haralda V. odešla ve věku 94 let. Královský palác oznámil úmrtí princezny pouhé 2 dny poté, co se ve středu osobně zúčastnila státního pohřbu svého mladšího bratra. Panovník Harald V. zemřel koncem srpna v 89 letech. Nový norský král Hákon VIII., který se ujal vlády a složil přísahu 1. září, vyzdvihl, že jeho teta po celý život reprezentovala královskou rodinu se srdečností a svědomitostí. Zítra čekáme spíše polojasno až oblačno, v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno už ojediněle počítejme i s mlhami. Naměříme 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě necelá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se, ve které se můžete těšit třeba na Miloslava Šimka nebo Vladimíra Menšíka.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. No, výběr povolání, jak sami uznáte, přátelé, když se v myšlenkách vrátíte do času, když jste třeba dochodili 8. či 9. třídu a rychle jste se měli rozhodnout, kam nastoupit, tak víte, že to je docela zapeklitá záležitost. No a v dobách minulých navíc prý kolem školáků, ne prý, protože to vím určitě dobře, já jsem to také zažil, poletovali havířští naháněči. A jejich hesle bylo: já jsem havíř, kdo je víc. Své o tom ví i Miloslav Šimek a nenechal si to svého času pro sebe.
1: Ve škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo, dokonce se i učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Za to špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení, jsem byl spolehlivým konzumentem. U nás doma byla sice nejvyšším vzděláním dvojtřídka, ale přesto, když jsem po třetí opakoval, nakládali se mnou velmi tvrdě. Dědeček, ač známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky,

0: A, O a H. Mě za neznalost počtů napínal na skřipec, zděděný po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna. Můj tatík mě trestal pravidelně, s chutí a spravedlivě. Ať sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval se znalosti pěti písmen a na globusu dovedl ukázat Kamčatku již na třetí pokus, pročež byl zván jako známý rusofil na besedy s občany. Vždy při sobotě mě přeskoušel z probrané látky. Otevřel učebnici, ukázal na otázku, v níž se vyskytovala písmena, jenž důvěrně znal, a řekl: čekám, hlubče. Odpověděli jsem špatně, stloukl mě potěhem a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho pět oblíbenců. Odpověděli jsem náhodou správně, zbyl mě ještě více, že se nad něj samouka vyvyšuje. Pak mi nařídil přinést globus a do raných hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby se uklidnil. Maminka, jenž chodila kdysi dávno do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do 8. třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokrát trestaný kasař, to sice pokládá za zbytečnost a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky, ale na toho jsme v rodině nedali, protože jeho motáky z vězení byly málo čitelné a nakonec mě samotnému nastaly jiné starosti. Bylo třeba najít si zaměstnání. Kam se, ptáčku, kam schováš? Ptával jsem se často sám sebe. Budu snad bodky šít, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kosky do obrazců rovna? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata s jemné sobolí kůže, ale nahlas jsem to nikdy neřekl. Až jednoho dne ráno vstoupil do třídy učitel Kotek, pohladil mě po temeni a šeptl: přijdou soudruzi z Ostravy, pozvat je mezi sebe, mnoho štěstí. A ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku. Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak tři havíři se čtyřmi kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a kráse přírody. Několik minut hovořili o Tatrách, pak v myšlenkách zalétli na Dubrovník a nakonec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedal ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči. Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl: to je moje dílo, pane řediteli. Doufám, že nyní mé práce si konečně povšimnete a osvobodíte mě od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky. Pán ředitel jen kývl hlavou. Učitel Kotek se usmál, znovu mě pohladil a pravil: Břeťo, vím, že máš mezery, ale z mých předmětů, to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o 4 stupně. Máš mé slovo. Pak dodal: sedni si, chlapče, vychutnáme tu radostnou chvíli ještě jednou. Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal: ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jakože jsem ředitel Doucha, v průměru o 4 až 5 stupňů. Blahopřeji, premiante, zachránil si čest školy. Učitel a ředitel se postavili do pozoru a zanotovali: ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá, já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá. Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. Majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé ruce pytlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho děti, pomazané mourem, rozvinuli přes celou třídu heslo psané uhlem. Dřív měl horník suchou skývu, dnes má Břeťa lásku kolektivu. Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem císaře ticho a optal se znovu mohutným hlasem. Kdo se hlásí do hornictví? Všechny zraky se upřely na mne a učitel mě vyvolal. Povstal jsem a pravil. Tak já to určitě nebudu. Nastal všeobecný zmatek. Nikdo nebyl schopen slova. Pouze školník Bacík smetl žhavou briketu z hlavy a řval. Tak prosím, on ne a já se tady pálím jako hus. Havíři tiše sfoukli kahany a ředitel se nebezpečně nahrbil. Učitel Kotek, který dostal barvu brčálu v letním slunku, zvolal. Co to znamená, Břeťo? Víš přece, jaké máš vysvědčení? Vím, pravil jsem. Od vás a pana ředitele samé jedničky. Kazí mi to pouze dvojky z kreslení a hudební výchovy. I tak jsem první ve třídě a budu diplomatem. Už nyní jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, jste zváni do perníkové chaloupky, ale neodlamujte perníček, protože nehlídá nikdo jiný než bedlivý Franta Ringo Čech.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Do světa hraběte Drákuly se můžete přenést v animovaném snímku Hotel Transylvánia. Přesně ten staví Drákula pro taková monstra, jako je on sám, a také proto, aby mu jeho již zletilá dcerka neutekla mezi lidi. Jak se mu to podaří, uvidíte v americkém animovaném snímku Hotel Transylvánia ve 20 hodin na Nova Cinema. Druhou částí pak na ČT1 pokračuje seriál Na tělo, v jeho středu je několik spolužáků, jejíž příběhy se začínají prolínat. Teď mají dorazit po 30 letech na třídní sraz. Jedna z nich, Alena, přesně tolik let neviděla svého otce. Zajímavé jsou i osudy ostatních. Třeba takový Libor si píše deník, který ovšem má být utajen před celým světem. Druhé pokračování seriálu Na tělo ve 20.10 na ČT1. Myslím, že české romantické snímky jsou takovým světem sám pro sebe. Obvykle začínají nějakým malým nedorozuměním, které se postupně rozrůstá někdy i do gigantických rozměrů. V přání k narozeninám dojde k takové malé roztržce, v jejím středu stojí Petr, co se rozhodl, že tentokrát neoslaví své narozeniny se svou rodinou. Má k tomu své důvody, které ovšem ostatní nepochopí a stejně za ním na oslavu dorazí. Jaké bude jejich překvapení, uvidíte v komedii Přání k narozeninám ve 20.20 na Nově. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Do starých dobrých časů nás zavede pan Vladimír Menšík. A jak sám pan Vladimír říkal, dobré časy to bylo proto, že jsme byli mladí a na svět se v tu chvíli úplně jinak dívá. Teď nám pan Vladimír také prozradí, jak se žilo na jeho rodné Moravě. Já vám, přátelé, přeji hezké prožití nejenom pátečního večera, ale i víkendu, který je před námi, a v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel v práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čipedný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba sprdelkové. Tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně jinak stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chučí rodina, dědeček byl přespolní listonoš. Kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to mě těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdlíčky a tohle. No a podívejte se, já z ty chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát by taky nebudem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky, a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, když nám to všechno pochopitelně nepatřilo, tak ti to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to býval. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, když nám chodil akorát zase jiný listonoš, a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. To, co tady říkám, že diváci, to se obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspět, a pak, že to strašně zdraví. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, a o ty nebudu mluvit, ale jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky si prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetický. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak řekl, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zastavil by za 2 minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z Peroli to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli jak do truhly, do černýho. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, pač tady byla o něco později z elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného. No a tak teď jsme... Prostě jsme se sešli, seděli jsme tam a měli jsme, to poslouchejte vy mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl začený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam. Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pá, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, ale z té Prusko-Rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježiš, teď! Maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do Stodoly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
2: Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Dobrý den. Jaromír Zuna zůstává doma. Do Číny ministr obrany neodletí, protože mu to podle novinek CZ zamítla vláda. To, že Zuna v pondělí na bezpečnostní konferenci do Pekingu nepoletí, oznámil dneska ve sněmovně předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Jako důvod uvedl, že by Zuna podle něj chyběl při závěrečném jednání o rozpočtu. Podle informací novinek vláda cestu zamítla, protože jí ministr nenahlásil podle pravidel. Derby v Brně ohlídá policie, chystá se na zítřejší fotbalové utkání mezi Zbrojovkou a Artisem. Je to totiž rizikový duel. Ve střehu budou desítky policistů. Dva brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají poprvé. Úvodní výkop zápasu Zbrojovka Artis je na stadionu na Srbské v plánu ve 3 hodiny odpoledne. V Brně vznikne obří akvárium, bude součástí areálu výstaviště a zabere celou jednu budovu. Podle optimistických odhadů by se mohlo otevřít ve druhé polovině roku 2028.
4: 4 miliony litrů vody, ve které návštěvníci uvidí víc než 500 druhů živočichů. Autor projektu William Duriš slibuje úchvatnou podívanou.
5: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
4: S projektem pomáhal i odborný konzultant Ladislav Moravec, pro kterého bylo velkou výzvou naplánovat složení ryb v jednotlivých vodních nádržích.
6: Biotop by měl být zastoupený druhama, který tam jsou, ale dát pozor na to, kolik druhů, v jakém množství a taky, jak je tam nasazovat. Nemůžete najednou třeba si vzpomenout, že jsme tam rybičky z Jižní Ameriky, protože máme jeho americký akvárium, a vylejt je tam. Tak se naruší ta hierarchie, celý to sociální rozložení těch ryb a vznikne tam stres.
4: Navzdory velikosti má být projekt šetrný k ekologii. Využívat se má například dešťová voda.
3: Tolik reportér Tomáš Kabát. Poslanci ve Velké Británii smetli asistovanou sebevraždu, odmítli návrh zákona, který by dospělým osobám v terminálním stádiu nemoci v Anglii a Walesu umožnil zvolit si právě asistované ukončení života. Bylo to ale docela těsné. Proti návrhu zákona se vyslovilo 286 poslanců, zatímco 270 hlasovalo pro něj. Dnešní hlasování prozatím uzavřelo dvouletou bouřlivou parlamentní debatu o asistované sebevraždě. A dodám i počasí na zítřek. Sobota bude polojasná až oblačná. V Čechách se ojediněle vyskytnou přehánky. Naměříme 19 až 23 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Je to jen dva dny, co prozatím skončily tropy. Česko totiž předevčírem 9. září zažilo zatím poslední letošní den s více jak plus 30 stupni. A podle meteorologů nemusí být letos ještě poslední. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně. Nejvíc tropických dní letos meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku, a to rekordních 54. Matku dvou dětí už hledají i drony. Policisté při pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku nově nasadili taky drony letecké služby. V uplynulých dnech policisté s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad. Pátrání po 38-leté ženě je ale zatím bez výsledku. Po ženě policisté pátrají už 9. dnem a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života. Jako špatnou hodnotí letošní sezónu sadaři z Rokycanska. Jablka poškodily jarní mrazy. Úroda hrušek a švestek je průměrná. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Mrazy poškozená velká část úrody jablek je pro sady Schwarzwranov velký ekonomický problém, protože nedokážou pokrýt poptávku velkoobchodů. Lidé ale jablka nakoupí v prodejně v sadech, i když to nebude všech pěstovaných 22 odrůd. V současnosti za 12 až 33 korun za kilogram. Letní hrušky už jsou vyprodané, pozdní odrůdy přijdou na řadu ve druhé polovině října. V prodeji jsou i švestky, v minulých dnech byl poprvé možný i jejich samozběr.
1: Polská kontrarozvědka vyšetřuje nedávný požár ve skladu hraček ve Gdyni. Policie má totiž podezření, že objekt mohl omylem zapálit útočník, který se spletl. Hned vedle totiž stojí podnik patřící jedné z největších soukromých zbrojovek v zemi. Norsko se znovu halí do černé, zemřela totiž norská princezna Astrid dva dny po pohřbu svého bratra krále Haralda. Harald zemřel 28. srpna, bylo mu 89 let. Norským králem byl déle než 35 let. Astrid se na veřejnosti naposledy objevila ve středu na jeho pohřbu, byla na kolečkovém křesle. A dodám i počasí. Zítra, tedy v sobotu, čekáme polojasno až oblačno a teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů,

0: a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk. Když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabojený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední,

Valčík, Švarc a Opálka. Horečně se potí záda a ruka už Stengan skládá. Mercedes se blíží od Břežan. Pak ožehne výbuch z dola, pyšný profil protektora. S kletbou Gabčí odhazuje zbraň. Silvej, Silver B, Bčkem zdraví, ruka z palby. Šlapou bačku chystá.

půl čtvrté a potom celá. Motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvo A, Silvo B, holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména,

kreslovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silver bee, ozvěny stenganů doráží. Kreslovkou kráčím dolů

0: stěny stenganů dorážím, resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Mám naději, že uslyšíš

ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Chtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Český impuls.

a co chtějí v očích skrýt, vím, čem ty děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Český impuls.
1: Poslyšte příhodu Bedřicha Šulisty, jak se chtěl prosadit pomezi nudisty, co bolí více než spálený pozadí, to obsah soudního spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účast na pláži bez plavek povinná, taky u rybníka za obcí Hradiště, slabou půl hodinu od jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Sobotu spatřit pak bylo lze Šulistu, kráčet i po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak Šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně spiněží.

přítomné nudistky nesly to z nebolí, jenomže nadávky ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotluk Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů, začal s ním utíkat, přičemž měl za lubem.

útok na majetek podráždil Bedřicha, vyskočil z osušky s rukama u břicha, rozběh se do houští tam mezi jalovce, získat zpět aparát, dohonit svalovce. V tu chvíli věci spát dostali při pouštím, přijížděl autobus po cestě za houštím a v něm si jeptišky zastavit nechali.

Teda šulista honící zloděje proběhnul skrz houští a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odstnul se tváří v pát řepící přes sile. Tak na tom palouku pod smrčky bez šišek omdlelo v tu ránu na 30 jeptišek. Na VB dlouho pak zkoumán byl šulista, zda není úchylný deviant sadista.

0: ve 20.
1: Dobrý večer. Muž ze severní Moravy se nakazil tetanem. Je to první pacient s touto nemocí za poslední 4 roky. 48-letý pacient byl ošetřený na chirurgickém oddělení kvůli tržné ráně na hlavě. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K nákaze může dojít při poranění a zanesení spor bakterií do rány. V Česku se proti tetanu povinně očkují děti, dospělí ale podle odborníků zapomínají na přeočkování. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Roční procentní sazba nákladů RPSN nebude smět u vyšších půjček překročit o 8% čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Opoziční ODS neprosadila 5násobek. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu schválila sněmovna. Hygienici měli klidné léto, zkontrolovali skoro 1370 dětských táborů, za nedostatky uložili 53 pokut v celkové výši 170 tisíc korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Výsledky jsou tak podobné jako loni. Táborníci například špatně skladují potraviny. Kontroly odhalily i nedostatky ve zdravotnické dokumentaci nebo v ubytování. Třeba byly poškozené stanové plachty, na kterých navíc byla plíseň. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky, propadli totiž fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny. Pokračuje slovenský reportér Josef Balko.
2: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov niet sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach.
1: A závěrem ještě počasí na zítřek. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů Celsia a čekáme polojasno až oblačno. Hezký a klidný večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: nesmíš,
1: nesmím
0: si to proto tolik vrát.
2: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
0: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: ve 21.
1: Dobrý večer u zpráv v 9 přeje Iva Horáková. Takovýhle začátek zpráv máme rádi. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily v dnešním finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní grandslam. 30-letá Siňaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 roky po boku Barbory Krejčíkové, kterou taky triumfovala na všech čtyřech grandslamových turnajích. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě totiž trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. Poslední 2 týdny jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za víc než 44 korun a nafta za skoro 48 korun. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Cizineckou agendu čeká digitalizace. Poslanci totiž schválili nový zákon i povinnou registraci pro občany Evropské unie. Předloha počítá od roku 2029 se zavedením elektronických účtů, přes které budou cizinci podávat žádosti o pobyt a komunikovat s úřady, což má výrazně zrychlit řízení. Od roku 2030 se navíc zavádí povinná registrace pro občany států Evropské unie pobývající v Česku déle než 90 dnů, což obcím pomůže s výběrem poplatků a evidencí přestupků. Norma podle ministerstva vnitra taky zpřísňuje postihy pro problémové cizince. Návrh teď projednají ještě senátoři. Hledaný senior je po smrti. Tělo 80-letého muže ze Žumberku na Chrudimsku našli policisté dneska večer. Důchodce odjel včera ráno z domova na trekovém kole a nevrátil se. Rodina oznámila jeho zmizení krátce po 2 odpoledne. Příčinu smrti vyšetřuje policie. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pro pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
3: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Spojené státy americké, ale vlastně celý svět si dneska připomínají jeden z nejčernějších dnů naší historie. 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001, při kterých atentátníci ze skupiny Al-Kaida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pětní akce za oběti se konaly na místech útoku na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Íránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident J.D. Vance, všichni žijící ex-prezidenti USA a starosta města. Útoky zabily skoro 3000 lidí, dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. A dodám i počasí na zítřek. Čekáme polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Zprávy v 10 nese Iva Horáková. Dobrý večer. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji, na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný a zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. V Brně vznikne obří akvárium, bude součástí areálu výstaviště a zabere celou jednu budovu. Podle optimistických odhadů by se mohlo otevřít ve druhé polovině roku 2028.
2: 4 miliony litrů vody, ve které návštěvníci uvidí víc než 500 druhů živočichů. Autor projektu William Duriš slibuje úchvatnou podívanou.
3: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
2: S projektem pomáhal i odborný konzultant Ladislav Moravec, pro kterého bylo velkou výzvou naplánovat složení ryb v jednotlivých vodních nádržích.
4: Biotop by měl být zastoupený druhama, který tam jsou, ale dát pozor na to, kolik druhů, v jakém množství a taky jak je tam nasazovat. Vy můžete najednou třeba si vzpomenout, že jsme tam rybičky z Jižní Ameriky, protože máme jeho americký akvárium, a vylejt je tam. To se naruší ta hierarchie, celý to sociální rozložení a vznikne tam stres.
2: Navzdory velikosti má být projekt šetrný k ekologii. Využívat se má například dešťová voda. Z Brna Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů bije na poplach. Zpřísnění úvěrů podle ní vyžene lidi k lichvářům. O možnost legální půjčky podle asociace přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že desítky tisíc lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, tak jak se to stalo na Slovensku a v Polsku. Děti v Uherském Hradišti si mají kde hrát. Město totiž dokončilo modernizaci sportovního hřiště u základní školy v Mařaticích. Starosta Stanislav Blaha připomíná, že návštěvníci areálu ocení nový umělý povrch, obnovené dráhy a taky nové sportovní vybavení.
5: My jsme řešili stav těch původních povrchů, které už vykazovaly značné známky opotřebení a mohly být až nebezpečné. Proto jsme přistoupili tady k této rekonstrukci. Samozřejmě vše muselo být první vyprojektováno. Je to kompletně zrekonstruované sportoviště u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, které bude v době školní výuky sloužit žákům této školy.
1: Po vyučování bude hřiště v Mařeticích sloužit i veřejnosti. Sportovní areál se dočkal opravy po 20 letech. Oprava stála 7,25 milionu korun. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel Pohořela nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové 4. pozice ji dělily 0,2 sekundy. A přidám i počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Impuls. Zprávy ve 23.
1: Dobrý večer, přeje Iva Horáková. Siňaková si z US Open odváží další deblový titul. S Tausendovou mají společný Grand Slam. Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Tausendovou v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0, 6-2 domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30-letá Siňaková ovládla US Open po druhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, s níž taky triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Vyšetřování korupční kauzy kolem chomutovského exprimátora Marka Hrabáče míří do finále. Další obvinění uzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zastupitelství oznámilo, že manipulace veřejných zakázek v Chomutově uzavře během několika týdnů. K trestné činnosti se nově přiznali další dva aktéři. Podle zjištění médií jde o šéfa chomutovského hokeje Jiřího Sochora a firmu Strix Chomutov. V rozsáhlé kauze zmanipulovaných tendrů za desítky milionů korun čelí obvinění 19 lidí a 8 právnických osob. Samotný exprimátor za hnutí ANO měl podle policie výměnou za ovlivňování zakázek získat výhody při nákupu auta nebo stavbě domu. Jihlava znovu změří hluk v části Pávov. Oblast je totiž blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Na hluk si často stěžují místní obyvatelé. Měření hygieniku před rokem překročení limitu neprokázalo, ale vyšlo velice těsně. Jihlavská radnice proto situaci nechá prověřit akreditovanou laboratoří. Potvrzuje to primátor města Petr Ryška.
2: Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující, takže jsme se domluvili, že tady teda ve 2 týdnech, 3 a 2 dny zkusíme naměřit, jaký je hluk z dálnice na těch bodech.
1: Na odborné měření hluku v Pávově město uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Pokud se prokáže překročení limitů, měli by tam silničáři udělat protihluková opatření. Turecký Pegasus smí převzít aerolinky Smartwings i ČSA. Fúzi schválil antimonopolní úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže transakci povolil pod podmínkou, že se zahraniční kupec vzdá části svých letních slotů na lince mezi Prahou a tureckou Antálií. Cílem tohoto opatření je zachovat zdravé konkurenční prostředí a umožnit vstup jinému dopravci na frekventovanou trasu. Spojené státy americké si připomínají 25 let od útoku z 11. září 2001. New York a Washington proto zpřísnili bezpečnostní opatření. Úřady varují před neočekávanými a různorodými teroristickými hrozbami.
3: Nejpřísnější opatření platí v New Yorku. Okolí Grand Zero střeží posílené policejní a protiteroristické jednotky. Bezpečnost je zvýšená také ve Washingtonu. Úřady upozorňují, že teroristické hrozby jsou dnes mnohem rozmanitější než před 25 lety. Rizikem jsou zahraniční organizace i jednotlivci radikalizovaní přes internet. Policie proto zůstává během celého výročí v nejvyšší pohotovosti. Ta bude platit také o nastávajícím víkendu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Naši volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa dnes zvítězil v Modeně. Do tabulky skupiny A si tak čeští volejbalisté připisují plný počet 3 bodů. Zítra je čeká taky od 16 hodin utkání se Švédskem. A ještě počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty povyskočí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém,

like Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký nápad?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout až o 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. Poslední 2 týdny jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepší. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun za litr a nafta za téměř 8,40. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení cen neplánuje. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný, zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky. Propadli fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny.
3: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov niet sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Polsko je připravené mít na svém území trvalé americké vojáky, prohlásil to polský ministr obrany Vladislav Kamiš. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech nebo měsících. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Polsku je podle ministra cílem, o který Varšava usiluje už mnoho let. Konečné slovo bude mít americký prezident Donald Trump. Při autonehodě v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 8 se zranilo. Nejméně jedna oběť je podle agentury TAS nezletilá. Při nehodě se na dálnici střetly nákladní vůz převážející dřevo, mikrobus a osobní auto. Podle předběžných zjištění mikrobus předjížděl osobní auto a srazil se s protijedoucím transportérem na dřevo. A dodám i počasí. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. V Čechách ojedinělé přehánky.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: je mnohem víc.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
2: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou. Stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: V hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si.

Ček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny.

0: Se zprávami je tu Iva Horáková. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a skompletovali společný kariérní Grand Slam. 30letá Siňaková ovládla US Open po druhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, se kterou také triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů bije na poplach. Zpřísnění úvěru podle ní vyžene lidi k lichvářům. O možnost legální půjčky přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že desítky tisíc lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny, k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, jako se to stalo na Slovensku anebo v Polsku. Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci roste. Radnice 100 tisícového města má dokonce po několika letech i náhradníky. Podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí.
1: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo.
0: Komunální a senátní volby se konají za necelý měsíc 9. a 10. října. Matku dvou dětí už hledají i drony. Policisté při pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku nově nasadili bezpilotní letouny. V uplynulých dnech policisté s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad. Pátrání po 38-leté ženě je ale zatím bez výsledku. Šerjeníkovou policisté hledají už 10. den a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života. Šerjeníková odešla podél rodiny ze svého bydliště ve Frýdku Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
2: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
0: Poslanci ve Velké Británii smetli asistovanou sebevraždu. Odmítli návrh zákona, který by dospělým osobám v terminálním stádiu nemoci v Anglii a Walesu umožnil zvolit si právě asistované ukončení života. Bylo to ale docela těsné. Proti návrhu zákona se vyslovilo 286 poslanců, zatímco 270 hlasovalo pro. Hlasování prozatím uzavřelo dvouletou bouřlivou parlamentní debatu o asistované sebevraždě. A přidám i počasí. Sobota bude polojasná až oblačná, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: právě nabízí Iva Horáková. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout až o 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
1: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. V posledních 2 týdnech jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
0: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun za litr a nafta za téměř 8,40. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný.